Klára se probudí a Karel vedle ní je od půlnoci vzhůru, už od půlnoci bdí a leží vedle ní.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Carboch.
2: Co pak tady děláte na lavičce?
1: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
2: No.
1: Nechcete si přisednout na chviličku?
2: Myslíte sem na lavičku?
1: No tak kam jinam?
2: No tak jestli není moc studená zrovna?
1: To není, to ne.
2: Tak by si chvíli přised, no.
1: No.
2: No jo.
1: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
2: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
1: To chápu.
2: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
1: Tak.
2: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
1: No.
2: Jak je tohle možný?
1: To nevím.
2: No já. Co vám hledáte?
1: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
2: Jste tady měl někde řízek?
1: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
2: Já. Jsem někam na lavičku?
1: No, jsem zrovna.
2: Jo?
1: Ano.
2: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: No to byl.
2: Jo?
1: No.
2: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
1: A víte, že to je možný?
2: Jo?
1: Proč se ptáte?
2: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
1: No jo, to je možný.
2: No jo.
1: A hřeje vás to hodně?
2: No dost vám.
1: Jo.
2: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
1: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
2: Že jo?
1: Jo.
2: Já si to totiž taky myslím, víte?
1: No jo.
2: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
1: no
2: že jo?
1: No právě. To je mi taky divný.
2: No jo. Víte, co se bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
1: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hejte, to je on.
2: Víte, co vám to říkal, já jsem to myslel. No jo, tak si nechte chutnat, no jo.
1: No já už ho teďka jíst nebudu, víte.
2: Ne.
1: Ne.
2: Co baví, řízky nerad, nebo co?
1: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
2: A
1: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
2: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
1: Tak to, že najednou nechcete.
2: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
2: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
2: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
2: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte,
2: no jo,
1: takže...
2: tak to jo, to víte, zase...
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
2: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle, to.
1: No jo.
2: Nějaký moučník nebo co, ne?
1: No, říkám, závin.
2: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
1: Závin.
2: A jo.
1: Vy to neznáte?
2: Jo, to já znám tohle, ano.
1: Proč byste to neznal?
2: Už jsem taky někde jet tohle,
1: no.
2: Co?
1: Proč by ne?
2: A jo. Takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
1: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
2: No jo, opravdu no. Dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
1: Vždyť, když je to jablečnej závin...
2: No to je pravda, to je s ovocem většinou bývá,
1: no.
2: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
1: Kdepak? Jabka!
2: Jo, jabka, aha.
1: Jabka.
2: Opravdu dobrý to je, jo.
1: No.
2: Chutná skoro jako štrůdel.
1: Ale to je přece štrůdel.
2: Jo, to je štrůdel,
1: no,
2: jo.
1: Všem, no.
2: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
1: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
2: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
1: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
2: Je to opravdu moc dobrý, ano.
1: No.
2: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
1: Dobrý je to.
2: Jo.
1: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
2: No jo, to já jim taky rád, jabka, no. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě co jiného.
1: Ale vy mě nerozumíte.
2: Ne?
1: Jabka v županu jsou pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
1: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
1: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
2: No to je možný, no. Jo, jo.
1: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
2: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
1: No, to je potom jak si ten pečený župan.
2: Jo.
1: No.
2: A on ten župan se peče sebou?
1: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
2: No to je pravda.
1: No.
2: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
1: Pak to chutná výborně.
2: Jo.
1: Vy si to zkuste někdy udělat.
2: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
1: No, ty jabka v županu.
2: Aha, takhle, jo.
1: No. A jak se to dělá, to no, máte...
2: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
1: Jo.
2: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
1: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. Se to dělá.
2: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
1: No proč, když je to dobrá kuchařka?
2: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
1: No.
2: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
1: Jo, jo.
2: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
1: Jo, ale to jste tomu, pane Carbok, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
2: No já už taky mám posvačně, no jo.
1: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbo, udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
2: Já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
1: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
2: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
1: Jo, tak.

hoši ztracený. Ten dům si každej ve svým srdci postaví.

Jsou 3 hodiny. V jednou noc posluchači. Lucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Ve zprávách dnes. Stát rozjíždí novou vlnu dotací na zelené bydlení, americká centrální banka opět sahá k úrokové sazbě a politolog varuje, že premiér Babiš má ve zvyku vysávat své koaliční partnery. Podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má premiér Andrej Babiš dlouhodobý sklon k takzvanému vysávání svých koaličních partnerů. Poukazuje na to, že hnutí ANO si podle nedávného průzkumu bez hlasů motoristů nemusí udržet vládní většinu, přestože ti by se sami do sněmovny nedostali. Michal tvrdí, že Babišovou prioritou před volbami vždy zůstává snaha získat co nejvíc hlasů i za cenu oslabení spojenců. Americká centrální banka Fed znovu zvýšila základní úrokovou sazbu, tentokrát o 0,25% bodu na rozmezí 3,75% až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné, prohlasovalo všech 12 členů měnového výboru. Krok má pomoci držet na uzdě americkou inflaci. Ve věku 68 let zemřela po boji s rakovinou francouzská zpěvačka Catherine Ringerová, výrazná osobnost tamní hudební scény. Spolu se svým partnerem Fredem Čichinem stála za duem Les Rita Micouko, které v 80. letech proměnilo francouzský pop a rock. Novinářka Valérie Lehouxová z časopisu Télérama připomíná, že Ringerová byla především svobodná umělkyně, jejíž odkaz přesahuje pouhé hity. Na Nymbursku ve středu odpoledne zemřela řidička osobního auta, které narazilo do stromu u obce Krchleby. Nebyla ve voze sama, přesné příčiny nehody teď zjišťuje policie. Ministerstvo životního prostředí schválilo první várku žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám po jeho úpravě. Od konce června si o podporu zažádalo přes 2000 domácností, které chtějí investovat přes 5 miliard korun do zateplení svých domů. Náklady na financování teď pokryje stát, banky poskytnou peníze a lidé budou splácet jen samotnou jistinu. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Wallmann věří, že peněz bude dost až do roku 2029. A teď sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy v italské Modeně podlehli Slovinsku 3-1, když zvítězili jen v úvodní sadě. Po předchozí prohře s domácí Itálií jim tak ve skupině hrozí až 4. místo. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Vědci vrátili na galapážský ostrov Isabela želvy sloní, druh, který více než 100 let považovali za vyhynulý. Přeživší populaci objevili na opačné straně souostroví a nyní se tvorové, kterým se přezdívá téměř mimozemské, vracejí domů ke svým předkům. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 15 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet Rádia.

Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takové malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to, myslím, vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podblíkačky, myslím je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj, naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválí mě, mám 2 diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachní a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu. Ne normální krávu. Ta kráva byla skoro jako bejk. Taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já povám, já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou, ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot,
ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího pro misi roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. No. A kolikrát bych jí obíhal, než by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A vompa, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Vompa, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama hůb a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a teď co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snačenej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Co mám dělat? Pompa, představte si, pane Znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelský průsmík. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane Znamínko, my to uděláme jinak. Z té dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být 3x probodený.
Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutý v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v týho bejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam měl 3 krávy a hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžena, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdivočte, menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.

0: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večerech, když u té vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Náš tatínek nepil, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čipernej, ten tatínek. A dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? A teď někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tatínek byl velice snadno identifikovatelný i v mlze, on šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy, řekla rychle. Laďa mu bude otevřít, maří ty vodestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď dnes maminkou spávat nesmí, pač to by nás bylo čím dál víc, furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Maška ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostane školu, já jsem měl 7 bicyklů slíbenek za první rok. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Maška ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilý výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe ten vývar hovězí, paš. Takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paš. V sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paš oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Tatínek nabíral pěkně a sekal až to stříčeno, ale pořád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, že to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a říkala, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátovi, že jo, andělko, jinak bych to nedělal! Bavte se!
1: Mně přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té Veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký předmosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti, turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na poudi si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvyživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou. A tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malý Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea, aby to koupili, a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fest ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček, a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď větší nebo menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bacha. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát život je lecně, jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si 5. Tak já jsem hned dal korunu, protože já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na ty vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu 5 korun nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom v ty kádi přivez na trakaři, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... Že... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jedno, všecko možné. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející, on neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lák, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíková, ona říká, jo, počkej, nalíra nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všichni. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chlastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, a on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným paditi tam napsáno turecké mídlo. A pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, o dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, pač má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeníčko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Holici, jako jak byly ty špalky. Jo. Pán, takhle to uchop, kousni a špičák je v hajzlu.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy Čet rádia začínají. Co byste dnes neměli minout? Stát rozjíždí novou vlnu dotací na zelené bydlení, americká centrální banka opět sahá k úrokové sazbě a politolog varuje, že premiér Babiš má ve zvyku vysávat své koaliční partnery. Americká centrální banka Fed znovu zvýšila základní úrokovou sazbu, tentokrát o 0,25% bodu, na rozmezí 3,75% až 4%. Rozhodnutí bylo jednomyslné, prohlasovalo všech 12 členů měnového výboru. Krok má pomoci držet na uzdě americkou inflaci. Na Nymbursku ve středu odpoledne zemřela řidička osobního auta, které narazilo do stromu u obce Krchleby. Nebyla ve voze sama, přesné příčiny nehody teď zjišťuje policie. Ve věku 68 let zemřela po boji s rakovinou francouzská zpěvačka Catherine Ringerová, výrazná osobnost tamní hudební scény. Spolu se svým partnerem Fredem Čichinem stála za duem Les Rita Mitsouko, které v 80. letech proměnilo francouzský pop a rock. Novinářka Valérie Lehouxová z časopisu Télérama připomíná, že Ringerová byla především svobodná umělkyně, jejíž odkaz přesahuje pouhé hity. Ministerstvo životního prostředí schválilo první várku žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám po jeho úpravě. Od konce června si o podporu zažádalo přes 2000 domácností, které chtějí investovat přes 5 miliard korun do zateplení svých domů. Náklady na financování teď pokryje stát, banky poskytnou peníze a lidé budou splácet jen samotnou jistinu. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Wallmann věří, že peněz bude dost až do roku 2029. Podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má premiér Andrej Babiš dlouhodobý sklon k takzvanému vysávání svých koaličních partnerů. Poukazuje na to, že hnutí ANO si podle nedávného průzkumu Bez hlasů motoristů nemusí udržet vládní většinu, přestože ti by se sami do sněmovny nedostali. Michal tvrdí, že Babišovou prioritou před volbami vždy zůstává snaha získat co nejvíc hlasů i za cenu oslabení spojenců. A teď sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy v italské Modeně podlehli Slovinsku 3-1, když zvítězili jen v úvodní sadě. Po předchozí prohře s domácí Itálií jim tak ve skupině hrozí až 4. místo. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Vědci vrátili na galapážský ostrov Isabela želvy sloní, druh, který více než 100 let považovali za vyhynulý. Přeživší populaci objevili na opačné straně souostroví a nyní se tvorové, kterým se přezdívá téměř mimozemské, vracejí domů ke svým předkům. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 15 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Bucipal se zase brzy ozve.

myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Tvůj stín, to je stín něžných písní, tvá dlaň je tajemství. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy polapil. Úsměv tvůj, to je ta past. Ten pas.

No jo, tak co teď, jo? Co myslíš, bracho? Myšlenky tvé...

0: Divadlo Noc.
1: Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
2: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
1: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
2: Prosím, vemte si tu, ano, ano, ano. Nepotřebujeme.
1: Ano. Já ji za chvíli zase přinesu, za chvílenku, abych tady narušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
2: No, prosím.
1: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, pane, já koukám tady z té židli čovářebík. A kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
2: Ale prosím, nechte ji tady.
1: Ano, to jenom abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by jí škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
2: Jistě, tak ano, tak ji tady nechte.
1: Ano, ano.
2: Prostě chtělo by to...
1: Já nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým couráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
2: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
1: Ano, ano. A nebo semhle takhle dám kousek, semhle takhle dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
2: Já jsem to přestal.
1: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, pač já jsem ten dřevík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
2: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
1: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte, on čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
2: A fotografii?
1: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaší, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl bych nějakou.
2: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
1: Je, škoda. Vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
2: Nemám, je mě líto.
1: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsí teda, nic takového tady nemáte?
2: Skutečně ne.
1: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
2: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
1: Ano, no to je pravda, to
2: nemůžete. Skutečně líto.
1: Ano, takže...
2: Promiňte.
1: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo. Abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
2: Prosím vás, víte
1: ano?
2: Co? Počkáte tam vzadu.
1: Tadyhle vzadu, ano.
2: A po programu já si napíšu vaši adresu.
1: Ano, tak ano? Jo, děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
2: prosím
1: hned,
2: vás,
1: ano.
2: Já si napíšu tu adresu.
1: Ano, napište si adresu, ano. Tak to je, chcete adresu, že jo, ano, aby
2: no,
1: se to,
2: ano,
1: aby se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřesnat jméno napíšeme, že jo, jméno.
2: No ovšem, jméno samozřejmě, ano. Tak.
1: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno komplet.
2: No ovšem, dohromady i křestní, ano.
1: I křestní, ano, já jsem to myslel. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
2: To snad není křestní.
1: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
2: Tak snad, prosím vás, dohromady,
1: je dohromady celé, celé jméno. Celé jméno. Ano. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
2: Holzmann?
1: Ano, s X se to píše.
2: Holzmann s X?
1: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
2: A tam přece žádné X není, že?
1: Ne, tam není, žádný X tam není.
2: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
1: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
2: To samozřejmě, tak prosím vás, a píše se to s dvěma N?
1: To Felix, nebo...
2: To Holzmann samozřejmě.
1: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
2: ano,
1: se to
2: Ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holzmann je s C nebo se Z?
1: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
2: To vím, ale já myslím uprostřed.
1: No tak tam žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je O, je tam a takovýhle různý.
2: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holzmann tu adresu bych
1: jo,
2: si napsal,
1: adresu,
2: bych to
1: mohl. A nebo chcete radní jméno mýho kluka nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
2: Tak pak je to jedno.
1: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
2: tak,
1: napište.
2: Tak tu adresu.
1: Ano, tu adresu. Vzal, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
2: tak,
1: napsal.
2: No, samozřejmě velmi rád.
1: Jo, tak to víte, ano, ano.
2: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
1: jo,
2: potřeboval,
1: tu adresu.
2: Ano.
1: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako vy to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. to on ještě tak nedovede.
2: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas.
1: No jo, ano.
2: Pohle tu adresu.
1: Jo, tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi. To je stejně, on chodí na tu teorii.
2: Ano.
1: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
2: Ale že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
1: To vám je úžasně zajímavý. Úžasně, no jo.
2: Tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
1: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
2: No tón přece vzniká v krku.
1: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
2: V žaludku?
1: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
2: Myslíte učitel zpěvu, ano?
1: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, to až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan sem nahoru.
2: Myslíte vzduch?
1: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
2: A na hlasivkách.
1: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
2: A odborně vibrovat.
1: No, začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
2: To je skutečně, ta vaše teorie je velmi zajímavá.
1: No,
2: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
1: No jo, taky to zkoušel už, ano.
2: Jo?
1: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
2: tak to já chápu to. Samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
1: ano,
2: že?
1: Ano, potřebuje svůj čas.
2: Ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
1: Jo, tu adresu, tak to si... A nebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat. Já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
2: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tu.
1: No, anebo někdy tam mezi nás přijďte, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
2: Dobrá,
1: přijďte
2: uvidíme.
1: Tam někdy mezi nás.
2: Uvidíme.
1: Já si tu židli vemu pro kluka,
2: si
1: no.
2: Tu žil,
1: ale určitě tam přijďte, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naschrán, no, určitě tam.
2: Prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
1: No kdy, no pak přeci po cestě domů.

Ostrý obraz a dobrý zvuk z písňového festivalu v italských klimatických lázních Sanremo přeje Miloš Skalka. A právě v tuto chvíli přichází na pódium divadla Ariston fenomenální Těžkej pokondr.

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají ranní zprávy. Hlavní události v kostce. Nová Zelená úsporám rozjíždí další kolo žádostí o dotace na zateplení, americký Fed znovu sáhl na úrokové sazby a Karlovarsko by se mohlo stát vojenským regionem s vlastní vysokou školou. Na Nymbursku ve středu odpoledne zemřela řidička osobního auta poté, co narazila do stromu u obce Krkleby. V autě byla sama, přesné příčiny nehody teď zjišťuje policie. Americká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu, nově se tak pohybuje pásmu 3,75 až 4%. Rozhodnutí padlo jednomyslně, pro zvýšení hlasovalo všech 12 členů měnového výboru. Fed tak reaguje na přetrvávající inflaci v americké ekonomice. Karlovarské letiště by mělo do konce roku přijít pod stát a stát se součástí armádní infrastruktury spadající pod letecké opravny Malešice, kterému rozšíří přistávací dráhu. Premiér Andrej Babiš věří, že spojení civilního a vojenského provozu pomůže regionu i letišti, které dlouhodobě prodělává. Senátorka Jana Mračková-Vildumetzová dokonce navrhuje, aby v kraji vznikla i vojenská vysoká škola, protože Karlovarsko bylo historicky vojenským regionem. Ministerstvo životního prostředí schválilo první várku žádostí v programu Nová zelená úsporám po jeho úpravě, konkrétně 860 žádostí. Od konce června se přihlásilo přes 2000 zájemců, kteří chtějí dohromady půjčit více než 5 miliard korun na zateplování domů. Banky teď peníze poskytnou a stát zaplatí náklady na financování, domácnosti pak splácejí jen jistinu. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valman věří, že peníze na dotace vydrží až do roku 2029. Podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má premiér Andrej Babiš dlouhodobý zvyk vysávat své koaliční partnery. Upozorňuje na to i aktuální průzkum agentury STEM, podle kterého by se hnutí motoristé v září do sněmovny nedostalo, přestože bez nich by Babiš neměl většinu. Michal tvrdí, že snaha získat co nejvíc hlasů na úkor spojenců je pro premiéra typická hlavně před volbami. A teď sport. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy i druhý zápas, tentokrát podlehli Slovensku 3-1 poté, co předtím v Modeně nestačili ani na domácí Itálii. Českému týmu tak ve skupině hrozí až 4. místo. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Vědci na Galapágách objevili živé potomky želvyslaní, kterou už více než 100 let považovali za vyhynulou. Našli je na ostrově Isabela, tedy na opačné straně souostroví, než kde žili jejich předkové a teď je vrátili zpátky domů.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně deštivo a 16, v Ostravě přehánky a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Tak jeho hraní dopravní servis Čet rádia. Honza. Na dálnici D1 ve směru na Brno došlo k nehodě osobního vozidla na 308. kilometru. Provoz je omezený, projíždí se opatrně. O kousek dál na 114. kilometru téhož směru stojí porouchané vozidlo, je uzavřená krajnice a tvoří se zdržení. Podobná situace je i na 74. kilometru D1 směr Brno, kde další porouchané auto blokuje krajnice. Na dálnici D46 směrem na Brno u 35. kilometru najeli řidiči nasaženého divočáka. Pozor na zvěř na vozovce. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2. V místě se tvoří kolony a řidiči by měli počítat se zdržením až do 20. října příštího roku. Mimo zmíněné úseky jsou dálnice sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: si vážně myslíš, že bych nepoznal padělaný obraz od pravého originálu, Vlasti?
1: Pucane, ty nepoznáš ani nový lak na vlastní káře. Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 6 a venku je 14 stupňů.
0: No jo, polojasno, odpoledne až 21. V kinech ode dneška běží britský film Christopherové o starém slavném malíři a podvodnici.
1: Jeho vlastní vyčurané děti najmou mladou padělatelku, aby dokončila jeho rozdělané obrazy a oni se dostali k dědictví.
0: To mi připomíná, jak jsem na zahrádce natíral plot a soused tvrdil, že je to umění, přitom mi jen došla hnědá barva a musel jsem vzít zelenou.
1: Bucouši, brzdi.
0: Jen říkám, jak to bylo.
1: Od dnešního čtvrtka běží v kinech i historické drama Rose. Tajemný voják se po 30-leté válce vrátí do vesnice, ale vydává se za někoho úplně jiného a tají pohlaví.
0: Já bych po 30-leté válce radši seděl v teple s kafem a neřešil cizí pozemky.
1: Co vy, chystáte se do kina na zfalšované obrazy, nebo radši na napínavou historii? Napište nám.
0: 6 hodin dorazí zprávy Čet rádia a já si zatím skočím pro horkou kávu.
1: Tak utíkej a uvolni místo muzice.

0: Krátké zprávy.
1: Tak jo, tady Honza, rychle a stručně, co se děje. O čem se dnes mluví? Nová zelená úsporám rozjíždí další vlnu žádostí o dotace na zateplení domů. Americká centrální banka opět zvýšila úrokové sazby kvůli inflaci. Karlovarské letiště by mělo přijít pod armádu a v kraji by mohla vzniknout i vojenská vysoká škola. Politolog upozorňuje, že premiér Babiš dlouhodobě vysává své koaliční partnery. Na Nymbursku zemřela řidička po nárazu do stromu. A na závěr sport, čeští volejbalisté prohráli i druhý zápas na mistrovství Evropy.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, Brně deštivo a 16, v Ostravě přehánky a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, neděli deštivo, teploty kolem 22, v pondělí přehánky, teploty kolem 16, v úterý polojasno, teploty kolem 16, ve středu zataženo, teploty kolem 18. Počasí máme teď ještě, jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, hraní dopravní servis Čet rádia. Honza. Na dálnici D1 ve směru na Brno došlo k nehodě osobního vozidla na 308. kilometru. Provoz je omezený, projíždí se opatrně. O kousek dál na 114. kilometru téhož směru stojí poroukané vozidlo, je uzavřená krajnice a tvoří se zdržení. Podobná situace je i na 74. kilometru D1 směr Brno, kde další poroukané auto blokuje krajnice. Na dálnici D46 směrem na Brno u 35. kilometru najeli řidiči naseženého divočáka. Pozor na zvěř na vozovce. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2. V místě se tvoří kolony a řidiči by měli počítat se zdržením až do 20. října příštího roku. Mimo zmíněné úseky jsou dálnice sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Now you do.
1: I can't let you in.

0: si vážně myslíš, že bych nepoznal padělaný obraz od pravého originálu, Vlasti?
1: Pucane, ty nepoznáš ani nový lak na vlastní káře. Dobré ráno z Četrádia, máme za 20 minut 6 a venku je 14 stupňů.
0: No jo, polojasno, odpoledne až 21. V kinech ode dneška běží britský film Christopherové o starém slavném malíři a podvodnici.
1: Jeho vlastní vyčurané děti najmou mladou padělatelku, aby dokončila jeho rozdělané obrazy a oni se dostali k dědictví.
0: To mi připomíná, jak jsem na zahrádce natíral plot a soused tvrdil, že je to umění, přitom mi jen došla hnědá barva a musel jsem vzít zelenou.
1: Bucouši, brzdi.
0: Jen říkám, jak to bylo.
1: Od dnešního čtvrtka běží v kinech i historické drama Rose. Tajemný voják se po 30-leté válce vrátí do vesnice, ale vydává se za někoho úplně jiného a tají pohlaví.
0: Já bych po 30-leté válce radši seděl v teple s kafem a neřešil cizí pozemky.
1: Co vy, chystáte se do kina na zfalšované obrazy, nebo radši na napínavou historii? Napište nám.
0: 6 hodin dorazí zprávy Čet rádia a já si zatím skočím pro horkou kávu.
1: Tak utíkej a uvolni místo muzice.

0: horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a čtvrtek 17. září si to k nám na Čet Rádio přišlo užít spolu s vámi. Já jsem dneska nabitá jak nová baterka, mluvím rychle, možná až moc rychle, tak mě zastavte, kdybych vám ujela. A rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale je mi fuk, jestli to funguje, mě to prostě baví, tak si to poslechněte se mnou a berte to jako takovou hru na niby. Beran má dneska energie na rozdávání, akorát ať ji nerozdá hned ráno na kolegovi, který ještě nestihl kafe. Bík si dnes bude hlídat každou korunu v peněžence, možná až přehnaně, sousedka se bude divit, proč počítá drobné u pokladny tak dlouho. Blíženci budou mít dneska plnou hlavu nápadů, jenže z pěti rozjetých věcí dokončí tak jednu, klasika. Rak zůstane radši doma s dekou a čajem, a upřímně, já bych se dneska přidala, kdyby to šlo. Lev si dneska užije pozornost, kterou si zaslouží, třeba jen od psa, co na něj čeká za dveřmi s nadšením, jako by přišel domů po roce. Pana bude dneska uklízet i tam, kam se běžně ani nedívá, a najde přitom něco, co ztratila před měsícem. Váhy budou celý den rozvažovat, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vaří vždycky, u něčeho jednoduchýho, tak jako já, když myslel, že kuchařská fantazie. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, hlavně na poradě, tak ať si to rozmyslí, než to řekne nahlas. Střelec vyrazí na výlet, i kdyby to měl být jen výlet na druhý konec města za kamarádem, hlavně, že sehne z gauče. Kozoroh bude dneska makat jako o život, i když by si klidně mohl dát pauzu, nikdo ho nehoní. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale možná právě proto bude fungovat, tak ať to zkusí. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná zase přemýšlí o někom, na koho by měli radši přestat myslet, znám to. Tak a to by byl dnešní výlet po znameních, jestli se trefila, nebo ne, to je celé jenom naše hra, protože jak se vám dneska povede, rozhodujete pořád jenom vy, žádné souhvězdí za to nemůže. Za dveřmi už na mě kouká Bucifal se svým věčným kafem a nejspíš i s nějakou tou zprávou, tak mu radši uvolním mikrofon, než mi ho vyfoukne i s křeslem. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se podle sebe a užijte si ten čtvrtek naplno.

0: Radio.
1: Je 6 hodin.
2: Dobré ráno. Tady Honza z Čet Rádia, jsem tu s vámi a mám pro vás ranní zpravodajství. Pojďme na to nejdůležitější. Nová Zelená úsporám rozjíždí další kol žádostí o dotace na zateplení, americký FED znovu sáhl na úrokové sazby a Karlovarsko by se mohlo stát vojenským regionem s vlastní vysokou školou. Na Nymbursku ve středu odpoledne zemřela řidička osobního auta poté, co narazila do stromu u obce Krkleby. V autě byla sama, přesné příčiny nehody teď zjišťuje policie. Ministerstvo životního prostředí schválilo první várku žádostí v programu Nová zelená úsporám po jeho úpravě, konkrétně 860 žádostí. Od konce června se přihlásilo přes 2000 zájemců, kteří chtějí dohromady půjčit více než 5 miliard korun na zateplování domů. Banky teď peníze poskytnou a stát zaplatí náklady na financování, domácnosti pak splácejí jen jistinu. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Wallmann věří, že peníze na dotace vydrží až do roku 2029. Podle politologa Aleše Mikala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má premiér Andrej Babiš dlouhodobý zvyk vysávat své koaliční partnery. Upozorňuje na to i aktuální průzkum agentury STEM, podle kterého by se hnutí motoristé v září do sněmovny nedostalo, přestože bez nich by Babiš neměl většinu. Michal tvrdí, že snaha získat co nejvíc hlasů na úkor spojenců je pro premiéra typická hlavně před volbami. Karlovarské letiště by mělo do konce roku přijít pod stát a stát se součástí armádní infrastruktury spadající pod letecké opravny Malešice, kterému rozšíří přistávací dráhu. Premiér Andrej Babiš věří, že spojení civilního a vojenského provozu pomůže regionu i letišti, které dlouhodobě prodělává. Senátorka Jana Mračková-Vildumetzová dokonce navrhuje, aby v kraji vznikla i vojenská vysoká škola, protože Karlovarsko bylo historicky vojenským regionem. Americká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu, nově se tak pohybuje v pásmu 3,75 až 4%. Rozhodnutí padlo jednomyslně, pro zvýšení hlasovalo všech 12 členů měnového výboru. Fed tak reaguje na přetrvávající inflaci v americké ekonomice. A teď sport. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy i druhý zápas. Tentokrát podlehli Slovinsku 3-1 poté, co předtím v Modeně nestačili ani na domácí Itálii. Českému týmu tak ve skupině hrozí až 4. místo. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Vědci na Galapágách objevili živé potomky želvysloní, kterou už více než 100 let považovali za vyhynulou. Našli je na ostrově Isabela, tedy na opačné straně souostroví, než kde žili jejich předkové a teď je vrátili zpátky domů.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně deštivo a 16, v Ostravě přehánky a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D7 na 35. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda, na vozovce zůstala překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 na 308. kilometru směrem na Brno havarovalo osobní auto, provoz je omezený, hlášeno před hodinou. Na 114. kilometru téže dálnice směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, odstavný pruh je uzavřený, zdržení trvá už přes hodinu. Na silnici číslo 39 u Volar na Prachaticku došlo ke srážce se zvěří, na vozovce leží uhynulý jelen, projíždíte tam opatrně. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony a omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: Dobré ráno z Čedrádia, máme 6.20 a zdraví vás Bucipal a Vlasta.
1: Venku je sice sichravo a chladno, ale právě vyšla nová kniha od Viktorie Hanišové s názvem Hoří ti táta.
0: Tože?
1: Je to černý román o holce, jejíž otec v síti úplně podlehl dezinformacím.
0: To je blbost.
1: Není, autorka tam s vtipem ukazuje, jak se rodina potýká s bludy z internetu.
0: No jo, mně stačí poslouchat souseda na zahrádce a mám takových nesmyslů dost vlasti.
1: Jenže v té knížce je to podané s lehkostí a fakt to stojí za přečtení.
0: To ne.
1: Ty okamžitě odsoudíš všechno, co nevyšlo v technickém časopise.
0: Tači zůstanou u starého manuálu ke káře, tam jsou zapojení drátku barva po barvě a bez lží.
1: Ty jsi blázen, Bucane. V 7 hodin dorazí zprávy Čedrádia a teď rozjedeme pořádnou písničku.

0: Krátké zprávy.
1: Já jsem Honza a mám pro vás přehled zpráv. Ve zprávách dnes. Nová zelená úsporám rozjíždí další vlnu žádostí o dotace na zateplení domů. Americká centrální banka opět zvýšila úrokové sazby kvůli inflaci. Karlovarské letiště by mělo přijít pod armádu a v kraji by mohla vzniknout i vojenská vysoká škola. Politolog upozorňuje, že premiér Babiš dlouhodobě vysává své koaliční partnery. Na Nymbursku zemřela řidička po nárazu do stromu. A na závěr sport, čeští volejbalisté prohráli i druhý zápas na mistrovství Evropy.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně deštivo a 16, v Ostravě přehánky a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D7 na 35. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda, na vozovce zůstala překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 na 308. kilometru směrem na Brno havarovalo osobní auto, provoz je omezený, hlášeno před hodinou. Na 114. kilometru téže dálnice směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, odstavný pruh je uzavřený, zdržení trvá už přes hodinu. Na silnici číslo 39 u Volar na Prakaticku došlo ke srážce se zvěří, na vozovce leží uhynulý jelen, projíždíte tam opatrně. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony a omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Dojďte v pořádku, Honza z Čet Rádia.

0: Dobré ráno z Czech Radia. Máme zrovna za 20 minut 7.
1: Ty se zase připlížila s tím obřím hrnkem a tváříš se, jako bys nocovala v jeskyni.
0: Protože je venku zataženo, pouze 14 stupňů a mně se chtělo spát.
1: No vidíš. Já ti spravím náladu, mám totiž tip na rychlé tvoření.
0: Co zase?
1: Vyrazit odpoledne na procházku, pozbírat barevné listy a izolepou si z nich vyrobit záložku do knížky.
0: To myslíš vážně?
1: To jo. Stačí list vsunout mezi dva proužky průhledné pásky a zastřihnout okraje.
0: Pucane, nůžky a lepenku jsem držela naposledy v druhé třídě.
1: Žádné složitosti po tobě nechci, zabere to 3 minuty a výsledný kousek tě potěší.
0: Ztráta času.
1: Není. Vždyť si takhle zachováš kus podzimu na celý rok.
0: Já radši zůstanu u ohnutého rohu stránky.
1: To bych neřekl, tohle ničení knížek ti nevěří.
0: 7 hodin dorazí na Czech Radio zprávy a za hodinu se k těm tvým vystřihovánkám ještě vrátíme.
1: Nám ti často rozdýchat a teď to radši rozjedeme v pořádném tempu.

0: horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a čtvrtek 17. září si to k nám na Čet Rádio přišlo užít spolu s vámi. Já jsem dneska nabitá jak nová baterka, mluvím rychle, možná až moc rychle, tak mě zastavte, kdybych vám ujela. A rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale je mi fuk, jestli to funguje, mě to prostě baví, tak si to poslechněte se mnou a berte to jako takovou hru na niby. Beran má dneska energie na rozdávání, akorát ať ji nerozdá hned ráno na kolegovi, který ještě nestihl kafe. Bík si dnes bude hlídat každou korunu v peněžence, možná až přehnaně, sousedka se bude divit, proč počítá drobné u pokladny tak dlouho. Blíženci budou mít dneska plnou hlavu nápadů, jenže z pěti rozjetých věcí dokončí tak jednu, klasika. Rak zůstane radši doma s dekou a čajem, a upřímně, já bych se dneska přidala, kdyby to šlo. Lev si dneska užije pozornost, kterou si zaslouží, třeba jen od psa, co na něj čeká za dveřmi s nadšením, jako by přišel domů po roce. Pana bude dneska uklízet i tam, kam se běžně ani nedívá, a najde přitom něco, co ztratila před měsícem. Váhy budou celý den rozvažovat, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vaří vždycky, u něčeho jednoduchýho, tak jako já, když myslel, že kuchařská fantazie. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, hlavně na poradě, tak ať si to rozmyslí, než to řekne nahlas. Střelec vyrazí na výlet, i kdyby to měl být jen výlet na druhý konec města za kamarádem, hlavně že sehne z gauče. Kozoroh bude dneska makat jako o život, i když by si klidně mohl dát pauzu, nikdo ho nehoní. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale možná právě proto bude fungovat, tak ať to zkusí. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná zase přemýšlí o někom, na koho by měli radši přestat myslet, znám to. Tak a to by byl dnešní výlet po znameních, jestli se trefila, nebo ne, to je celé jenom naše hra, protože jak se vám dneska povede, rozhodujete pořád jenom vy, žádné souhvězdí za to nemůže. Za dveřmi už na mě kouká Bucifal se svým věčným kafem a nejspíš i s nějakou tou zprávou, tak mu radši uvolním mikrofon, než mi ho vyfoukne i s křeslem. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se podle sebe a užijte si ten čtvrtek naplno.

0: je 7 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Tady Honza, kafe mám nalité a zprávy Čet rádia připravené. A tady jsou hlavní titulky. Nová zelená úsporám rozjíždí další kolo žádostí o dotace na zateplení, americký FED znovu sáhl na úrokové sazby a Karlovarsko by se mohlo stát vojenským regionem s vlastní vysokou školou. Na Nymbursku ve středu odpoledne zemřela řidička osobního auta poté, co narazila do stromu u obce Krkleby. V autě byla sama, přesné příčiny nehody teď zjišťuje policie. Americká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu, nově se tak pohybuje v pásmu 3,75 až 4%. Rozhodnutí padlo jednomyslně, pro zvýšení hlasovalo všech 12 členů měnového výboru. Fed tak reaguje na přetrvávající inflaci v americké ekonomice. Podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má premiér Andrej Babiš dlouhodobý zvyk vysávat své koaliční partnery. Upozorňuje na to i aktuální průzkum agentury STEM, podle kterého by se hnutí motoristé v září do sněmovny nedostalo, přestože bez nich by Babiš neměl většinu. Michal tvrdí, že snaha získat co nejvíc hlasů na úkor spojenců je pro premiéra typická hlavně před volbami. Ministerstvo životního prostředí schválilo první várku žádostí v programu Nová zelená úsporám po jeho úpravě, konkrétně 860 žádostí. Od konce června se přihlásilo přes 2000 zájemců, kteří chtějí dohromady půjčit více než 5 miliard korun na zateplování domů. Banky teď peníze poskytnou a stát zaplatí náklady na financování, domácnosti pak splácejí jen jistinu. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Wallmann věří, že peníze na dotace vydrží až do roku 2029. Karlovarské letiště by mělo do konce roku přijít pod stát a stát se součástí armádní infrastruktury spadající pod letecké opravny Malešice, kterému rozšíří přistávací dráhu. Premiér Andrej Babiš věří, že spojení civilního a vojenského provozu pomůže regionu i letišti, které dlouhodobě prodělává. Senátorka Jana Mračková-Vildumetzová dokonce navrhuje, aby v kraji vznikla i vojenská vysoká škola, protože Karlovarsko bylo historicky vojenským regionem. A teď sport. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy i druhý zápas, tentokrát podlehli Slovensku 3-1 poté, co předtím v Modeně nestačili ani na domácí Itálii. Českému týmu tak ve skupině hrozí až 4. místo. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Vědci na Galapágách objevili živé potomky želvysloní, kterou už více než 100 let považovali za vyhynulou. Našli je na ostrově Isabela, tedy na opačné straně souostroví, než kde žili jejich předkové, a teď je vrátili zpátky domů.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně deštivo a 15, v Ostravě zataženo a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na silnici I-35 v Liberci v části Unisy došlo k nehodě a policie tam před chvílí uzavřela provoz kvůli vyšetřování. Řidiči se musí najít objížďku, průjezd tudy teď není možný. Nehoda hlásí i policie na silnici číslo 6 u Chebu, kde se srazila dvě osobní auta, provoz je veden kolem překážky se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto s osobním vozem, provoz je omezený. A na dálnici D7 na 35. kilometru, také směrem na Prahu, najelo osobní auto do dopravního značení, i tady řidiče čeká zúžený provoz. Tomu se přidává porucha vozidla na dálnici D8 na 17. kilometru směrem na Prahu, kde stojí odstavené auto na krajnici. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě několik týdnů. Kromě zmíněných míst jsou dálnice sjízdné bez zásadních omezení. ranní doprava končí. Pozajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Věděla jsi, že v jedné slovenské vesnici natírali dřevěné chalupy bílým vápnem jen proto, aby jim sluníčko nezničilo trámy?
1: Ne, a v 7.20 ráno je mi to docela jedno. Dobré ráno z Čet rádia.
0: No vidíš. Venku máme zataženo a 14 stupňů, tak by tě trocha slovenské lidové tvořivosti mohla probrat.
1: To těžko, bucifale.
0: Mluvím o Čičmanech v Rajecké dolině. Lidi tam původně natírali vápnem jen praskliny na stěnách a nakonec z toho vznikly slavné bílé ornamenty.
1: Podle mě jen neměli na pořádnou barvu a teď z toho děláte zázrak.
0: To bych neřekl. Vypadá to jako bílá výšivka na tmavém dřevě a je to památková rezervace.
1: Fakt.
0: No jo. Ty motivy malovali z hlavy bez šablon a dneska je dávají i na dresy olympioniků.
1: To je otrava.
0: Proč jako?
1: Každý rok běhat kolem chalupy s kýblem vápna bych fakt nechtěla.
0: Ty máš problém přeběhnout i chodník ke káře.
1: Ale houby. Až tady zhasneme, poběžím rovnou do pekaství na rohu pro čerstvé koláče a kafe.
0: Radši hlídej vysílání Vlasti. 8 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď už dáme prostor muzice.

0: Muž 3000. První kybernetický robot pro ženy do domácnosti. Volejte nyní na 666-999-999. Opakuji, 666-999-999. Volejte nyní a muže 3000 dostanete do zítřejšího rána.
1: Dlouho jsem přemýšlel, jak se poklonit ženám.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pojďme na rychlý přehled. Co byste dnes neměli minout? Nová zelená úsporám rozjíždí další vlnu žádostí o dotace na zateplení domů. Americká centrální banka opět zvýšila úrokové sazby kvůli inflaci. Karlovarské letiště by mělo přijít pod armádu a v kraji by mohla vzniknout i vojenská vysoká škola. Politolog upozorňuje, že premiér Babiš dlouhodobě vysává své koaliční partnery. Na Nymbursku zemřela řidička po nárazu do stromu. A na závěr sport, čeští volejbalisté prohráli i druhý zápas na mistrovství Evropy.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně deštivo a 15, v Ostravě zataženo a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli deštivo, teploty kolem 23, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 16, ve středu polojasno, teploty kolem 17. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na silnici I-35 v Liberci v části Unisy došlo k nehodě a policie tam před chvílí uzavřela provoz kvůli vyšetřování. Řidiči se musí najít objížďku, průjezd tudy teď není možný. Nehoda hlásí i policie na silnici číslo 6 u Chebu, kde se srazila dvě osobní auta, provoz je veden kolem překážky se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto s osobním vozem, provoz je omezený. A na dálnici D7 na 35. kilometru, také směrem na Prahu, najelo osobní auto do dopravního značení, i tady řidiče čeká zúžený provoz. Tomu se přidává porucha vozidla na dálnici D8 na 17. kilometru směrem na Prahu, kde stojí odstavené auto na krajnici. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě několik týdnů. Kromě zmíněných míst jsou dálnice sjízdné bez zásadních omezení. Ranní doprava končí. Pozajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Proto tvrdím, že ta káva z automatu chutná jako spařené ponožky.
1: To nemůžeš myslet vážně, Vlasti. Já jsem náhodou naprosto spokojený. Dobré ráno z Chat Rádia, máme 7.40.
0: No jo, ty vypiješ cokoliv. Venku je navíc pěkná zima a mlha, tak ti to zřejmě ohřívá duši.
1: Mně ke štěstí stačí málo. Ale ty se tváříš, jako bys v noci objevila nějakou záhadu.
0: Objevila. Věděl jsi, že slavný hit Lambada od skupiny Kajoma byla vlastně sprostá krádež.
1: Pak?
0: V roce 1989 z toho byl celosvětový trhák. Jenže tu melodii doslova ukradly bolivijské kapele Los Kiarkas.
1: Zajímavé.
0: Ji vydali už o 5 let dříve pod názvem Lorando Sefu jako pomalou andskou baladu. Francouzský producent ji prostě vzal, zrychlil a udělal z toho plážovou tancovačku.
1: A ti Bolivijci z toho neviděli ani ploka?
0: Soudili se a vyhráli. Museli jim přiznat všechna autorská práva.
1: No vidíš, spravedlnost existuje. Já bych si teď dal nějakou pohodovou starou kytarovku na uklidnění.
0: Ne.
1: Jak ne? 8 hodin jsou na Chat Rádiu zprávy a do té doby chci klid.
0: V žádném případě, pouštím pořádně rychlý latinskoamerický rytmus, ať se tady konečně všichni probudí.

0: horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a čtvrtek 17. září si to k nám na Čet Rádio přišlo užít spolu s vámi. Já jsem dneska nabitá jak nová baterka, mluvím rychle, možná až moc rychle, tak mě zastavte, kdybych vám ujela. A rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale je mi fuk, jestli to funguje, mě to prostě baví, tak si to poslechněte se mnou a berte to jako takovou hru na niby. Beran má dneska energie na rozdávání, akorát ať ji nerozdá hned ráno na kolegovi, který ještě nestihl kafe. Bík si dnes bude hlídat každou korunu v peněžence, možná až přehnaně, sousedka se bude divit, proč počítá drobné u pokladny tak dlouho. Blíženci budou mít dneska plnou hlavu nápadů, jenže z pěti rozjetých věcí dokončí tak jednu, klasika. Rak zůstane radši doma s dekou a čajem, a upřímně, já bych se dneska přidala, kdyby to šlo. Lev si dneska užije pozornost, kterou si zaslouží, třeba jen od psa, co na něj čeká za dveřmi s nadšením, jako by přišel domů po roce. Pana bude dneska uklízet i tam, kam se běžně ani nedívá, a najde přitom něco, co ztratila před měsícem. Váhy budou celý den rozvažovat, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vaří vždycky, u něčeho jednoduchýho, tak jako já, když myslel, že kuchařská fantazie. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, hlavně na poradě, tak ať si to rozmyslí, než to řekne nahlas. Střelec vyrazí na výlet, i kdyby to měl být jen výlet na druhý konec města za kamarádem, hlavně že sehne z gauče. Kozoroh bude dneska makat jako o život, i když by si klidně mohl dát pauzu, nikdo ho nehoní. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale možná právě proto bude fungovat, tak ať to zkusí. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná zase přemýšlí o někom, na koho by měli radši přestat myslet, znám to. Tak a to by byl dnešní výlet po znameních, jestli se trefila, nebo ne, to je celé jenom naše hra, protože jak se vám dneska povede, rozhodujete pořád jenom vy, žádné souhvězdí za to nemůže. Za dveřmi už na mě kouká Bucifal se svým věčným kafem a nejspíš i s nějakou tou zprávou, tak mu radši uvolním mikrofon, než mi ho vyfoukne i s křeslem. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se podle sebe a užijte si ten čtvrtek naplno.

0: Je 8 hodin.
1: Krásné ráno, Čet Rádio se hlásí se zprávami. U mikrofonu váš Honza. Pojďme na to nejdůležitější. Trump hrozí Evropské unii novými cly kvůli jejímu zbližování s Kanadou, ruské útoky znovu zasáhly ukrajinská města a Česko se pomalu chystá na příchod podzimního počasí. Maskyvědné muzeum Šumperku letos poprvé po více než 20 letech zrušilo svou oblíbenou podzimní výstavu hub. Kvůli suchému a horkému létu totiž jeho správce neměli co vystavovat, ačkoliv jindy tam bývá k vidění až 400 druhů. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly a přerušením obchodu. Reagoval tak na slova šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada mohla stát prvním přidruženým členem unie, což označil za projev nepřátelství. Do konce týdne budou teploty u nás přesahovat 20 stupňů, obloha zůstane většinou polojasná a srážek bude jen málo. Od neděle ale podle Českého hydrometeorologického ústavu dorazí déšť a na začátku příštího týdne se výrazně ochladí. Ruské noční útoky zasáhly Kyjev i Oděsu, kde raketa zasáhla také 19-patrovou obytnou budovu. Podle ukrajinských úřadů bylo zraněno celkem 13 lidí, mezi nimi i jedno dítě. V Praze na prvním obvodě vzniklo první komunitní mediační centrum v Česku. Lidé v něm budou moci řešit sousedské spory a předcházet tak zbytečným soudním tahanicím, přičemž většina jeho služeb bude zdarma. A teď sport. Fotbalisté Sparty vyhráli v Jerevanu nad domácím Araratem Armenia 4-1 a vstoupili tak vítězně do hlavní fáze Evropské ligy. Fotbalová asociace zase řeší kauzu třineckého hráče Michala Skvarčeka, kterého etická komise podezřívá z ovlivňování zápasů v dresu Chrudimi, sám ale vinu odmítá. A na závěr něco dojemného z přírody. Vědci zveřejnili záběry samice Keporkaka, která u australského pobřeží dlouho zůstávala u svého mrtvého mláděte a dívala se mu do očí, což podle nich naznačuje, že i moští savci dokážou truklit.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě zataženo a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Honza u mikrofonu, ranní doprava v kostce. Na silnici I17 u Chrudimi se stala nehoda. Na místě je překážka na vozovce a doprava tam projíždí se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i na silnici 49 obce Lípa na Zlínsku, kde policisté vyšetřují nehodu a řidiče musí počítat s omezením provozu. Před hodinou hořelo osobní auto na dálnici D11 mezi Českým Těšínem a Opavou v Ostravě, hasiči už ale na místě zasahují a provoz je zpomalený. Na dálnici D1 u sjezdu 298 směrem na Prahu stojí v pravém pruhu poroukané auto, dávejte pozor na zpomalení. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do 20. října příštího roku. V Praze se také dál bourá Libenský most, oprava omezuje řidiče i tramvaje až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení. To byl ranní dopravní servis Čet Rádia. Za vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: Dobré ráno z Čet rádia, je 8.20.
1: Ty se na mě mračíš, jako by ti v noci ukradli tenisky.
0: Venku je si chravo a chladno.
1: Ale káva je horká a mně je dobře, tak si nekas ráno.
0: Víš o tom, že v Šumperku zrušili tradiční výstavu hub?
1: Cože?
0: Vlastivědné muzeum ji zrušilo poprvé po 20 letech, protože v lesích květl jen prach a nerostlo vůbec nic.
1: To je mrzuté.
0: Jindy přitom mívají k vidění až 400 druhů a teď nepřinesli ani prašivku.
1: No jo, já na zahrádce zalévám jako blázen a v lese je poušť. Jenže kdyby pořádně zapršelo a přišel úplněk, houby vyskočí během jedné noci a pak teprve začnou žnět.
0: Pucane, brzdi. V 9 jsou zprávy a teď radši pustíme pořádný rytmus.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu buďte tu se mnou. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Meteorologové hlásí na konci týdne ještě teplo, o víkendu ale dorazí déšť a ochlazení. Donald Trump pohrozil Evropské unii cvi kvůli možnému zblížení s Kanadou. Ruské útoky v noci zasáhly Kyjev i Oděsu a zranili řadu lidí. Šumperské muzeum kvůli suchu poprvé po letech zrušilo svou tradiční výstavu hub. V Praze začalo fungovat první mediační centrum pro řešení sousedských sporů. A teď sport. Sparta vyhrála v Jerevanu a vstoupila vítězně do Evropské ligy, zatímco fotbalová asociace řeší podezření na ovlivňování zápasů.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě zataženo a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, neděli deštivo, teploty kolem 23, pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 16, ve středu polojasno, teploty kolem 17. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu ranní doprava v Kostce. Na silnici i 17 u Krudime se stala nehoda. Na místě je překážka na vozovce a doprava tam projíždí se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i na silnici 49 obce Lípa na Zlínsku, kde policisté vyšetřují nehodu a řidiče musí počítat s omezením provozu. Před hodinou hořelo osobní auto na dálnici D11 mezi Českým Těšínem a Opavou v Ostravě. Hasiči už ale na místě zasahují a provoz je zpomalený. Na dálnici D1 u sjezdu 298 směrem na Prahu stojí v pravém pruhu poroukané auto, dávejte pozor na zpomalení. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do 20. října příštího roku. V Praze se také dál bourá Libenský most, oprava omezuje řidiče i tramvaje až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez větších omezení. To byl ranní dopravní servis Čet Rádia. Za vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: proto ti říkám, že tě ten tvůj starý gauč jednou zničí.
1: Nebyl to gauč, ale sousedův pes. Každopádně dobré ráno z Čet rádia, je za 20 minut 9 a venku máme jasno a 14 stupňů.
0: Vypadáš strašně, bucane.
1: Věkávě to spraví. Stejně jsem v noci studoval mravence a nemohl kvůli tomu zabrat.
0: O mravencích?
1: No jo. Mravenci argentinští totiž vytvořili obří superkolonii, která se táhne přes půlku planety.
0: Fakt.
1: Mravenec z Evropy pozná mravence z Japonska nebo Kalifornie a vůbec na sebe neútočí.
0: To je blbost.
1: Není. Mají stejný chemický pach na těle, tak se berou jako sousedé z jednoho hnízda.
0: Ne.
1: Vědci to doopravdy ověřili, je to největší společenství živých tvorů na světě.
0: 9 hodin budou zprávy Čet rádia a teď hrajeme.

0: horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a čtvrtek 17. září si to k nám na Čet Rádio přišlo užít spolu s vámi. Já jsem dneska nabitá jak nová baterka, mluvím rychle, možná až moc rychle, tak mě zastavte, kdybych vám ujela. A rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale je mi fuk, jestli to funguje, mě to prostě baví, tak si to poslechněte se mnou a berte to jako takovou hru na niby. Beran má dneska energie na rozdávání, akorát ať ji nerozdá hned ráno na kolegovi, který ještě nestihl kafe. Bík si dnes bude hlídat každou korunu v peněžence, možná až přehnaně, sousedka se bude divit, proč počítá drobné u pokladny tak dlouho. Blíženci budou mít dneska plnou hlavu nápadů, jenže z pěti rozjetých věcí dokončí tak jednu, klasika. Rak zůstane radši doma s dekou a čajem, a upřímně, já bych se dneska přidala, kdyby to šlo. Lev si dneska užije pozornost, kterou si zaslouží, třeba jen od psa, co na něj čeká za dveřmi s nadšením, jako by přišel domů po roce. Pana bude dneska uklízet i tam, kam se běžně ani nedívá, a najde přitom něco, co ztratila před měsícem. Váhy budou celý den rozvažovat, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vaří vždycky, u něčeho jednoduchýho, tak jako já, když myslel, že kuchařská fantazie. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, hlavně na poradě, tak ať si to rozmyslí, než to řekne nahlas. Střelec vyrazí na výlet, i kdyby to měl být jen výlet na druhý konec města za kamarádem, hlavně že sehne z gauče. Kozoroh bude dneska makat jako o život, i když by si klidně mohl dát pauzu, nikdo ho nehoní. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale možná právě proto bude fungovat, tak ať to zkusí. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná zase přemýšlí o někom, na koho by měli radši přestat myslet, znám to. Tak a to by byl dnešní výlet po znameních, jestli se trefila, nebo ne, to je celé jenom naše hra, protože jak se vám dneska povede, rozhodujete pořád jenom vy, žádné souhvězdí za to nemůže. Za dveřmi už na mě kouká Bucifal se svým věčným kafem a nejspíš i s nějakou tou zprávou, tak mu radši uvolním mikrofon, než mi ho vyfoukne i s křeslem. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se podle sebe a užijte si ten čtvrtek naplno.

0: Je 9 hodin.
1: Vítám vás u dopoledních zpráv ČT Rádia. Jsem Honza a jdeme na to. Ve zprávách dnes. Trump hrozí Evropské unii novými cvy kvůli jejímu zbližování s Kanadou, ruské útoky znovu zasáhly ukrajinská města a Česko se pomalu chystá na příchod podzimního počasí. V Praze na prvním obvodě vzniklo první komunitní mediační centrum v Česku. Lidé v něm budou moci řešit sousedské spory a předcházet tak zbytečným soudním tahanicím, přičemž většina jeho služeb bude zdarma. Ruské noční útoky zasáhly Kyjev i Oděsu, kde raketa zasáhla také 19-patrovou obytnou budovu. Podle ukrajinských úřadů bylo zraněno celkem 13 lidí, mezi nimi i jedno dítě. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly a přerušením obchodu. Reagoval tak na slova šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada mohla stát prvním přidruženým členem Unie, což označil za projev nepřátelství. Do konce týdne budou teploty u nás přesahovat 20 stupňů, obloha zůstane většinou polojasná a srážek bude jen málo. Od neděle ale podle Českého hydrometeorologického ústavu dorazí déšť a na začátku příštího týdne se výrazně ochladí. Laskavědné muzeum Šumperku letos poprvé po více než 20 letech zrušilo svou oblíbenou podzimní výstavu hub. Kvůli suchému a horkému létu totiž jeho správce neměli co vystavovat, ačkoliv jindy tam bývá k vidění až 400 druhů. A teď sport. Fotbalisté Sparty vyhráli v Jerevanu nad domácím Araratem Armenia 4-1 a vstoupili tak vítězně do hlavní fáze Evropské ligy. Fotbalová asociace zase řeší kauzu třineckého hráče Michala Skvarčeka, kterého etická komise podezřívá z ovlivňování zápasů v dresu Chrudimi, sám ale vinu odmítá. A na závěr něco dojemného z přírody. Vědci zveřejnili záběry samice Keporkaka, která u australského pobřeží dlouho zůstávala u svého mrtvého mláděte a dívala se mu do očí, což podle nich naznačuje, že i moští savci dokážou truklit.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě zataženo a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt ČT Rádio pokračuje dopravním servisem. ČT Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Pička je za námi, tak co zbylo na silnicích? Honza. Na dálnici D0 na 58. kilometru směrem na D1 došlo k nehodě nákladáku s osobním autem, na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. V Brně v ulici Husická se srazilo osobní auto s chodcem, došlo ke zranění, na místě zasahují záchranné složky. V Děčíně v ulici Teplická se před hodinou střetla dvě osobní auta, bez zranění, provoz je omezený. A na silnici číslo 20 u Útviny na Karlovarsku skončilo osobní auto po nehodě ve svodidle. Z dlouhodobých omezení připomínáme, že na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum stále probíhá přestavba křižovatky z D2, v místě se tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava ČT Rádia. Poučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, Parto, Honza u mikrofonu s krátkými zprávami. O čem se dnes mluví? Meteorologové hlásí na konci týdne ještě teplo, o víkendu ale dorazí déšť a ochlazení. Donald Trump pohrozil Evropské unii cvik kvůli možnému zblížení s Kanadou. Ruské útoky v noci zasáhly Kyjev i Oděsu a zranili řadu lidí. Šumperské muzeum kvůli suchu poprvé po letech zrušilo svou tradiční výstavu hub. V Praze začalo fungovat první mediační centrum pro řešení sousedských sporů. A teď sport. Sparta vyhrála v Jerevanu a vstoupila vítězně do Evropské ligy, zatímco fotbalová asociace řeší podezření na ovlivňování zápasů.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě zataženo a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, neděli deštivo, teploty kolem 23, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 16, ve středu polojasno, teploty kolem 17. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Špička je za námi, tak co zbylo na silnicích? Honza. Na dálnici D0 na 58. kilometru směrem na D1 došlo k nehodě nákladáku s osobním autem, na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. V Brně v ulici Husická se srazilo osobní auto s chodcem, došlo ke zranění, na místě zasahují záchranné složky. V Děčíně v ulici Teplická se před hodinou střetla dvě osobní auta, bez zranění, provoz je omezený. A na silnici číslo 20 u Útviny na Karlovarsku skončilo osobní auto po nehodě ve svodidlech. Z dlouhodobých omezení připomínáme, že na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum stále probíhá přestavba křižovatky z D2, v místě se tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Poučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Proto ti říkám, že mi ta spojka na káře zabírá až úplně nahoře.
1: Pucane, s tou tvou starou šunkou mě fakt neotravuj. Dobré dopoledne všem z Čet rádia. Máme za 20 minut 10.
0: No jo. Venku je polojasno, 15 stupňů a mě napadlo, že se podíváme na nové filmy v kine.
1: To tam máš.
0: Zaujal mě snímek Na hraně smrti 2, Dead Point. Dvě holky uvíznou na skále 1500 metrů nad zemí.
1: Zase nějaké šílenství na laně.
0: No jo, lezou po hoře a přijde se sub kamení. Já bych chytil závrať už na štafích.
1: Fakt. Mě by spíš děsil ten sesuv.
0: A tady je ještě Chlap se psem na Aljašce, jmenuje se to V srdci divočiny. Rozkotají v letadle.
1: Přežije ten pes?
0: To nevím, nepíšou to tam. Ale ten pes je válečný veterán, tak snad jo.
1: Kdyby ten pes umřel, tak z toho kina naštvaně odejdu.
0: Ty jsi zase hysterická. Na takového psa si jen tak nějaký medvěd nepřijde.
1: Ne. V takových filmech to se zvířaty dopadá špatně a mě to neskutečně vytáčí.
0: To bych neřekl. Vždyť je to jenom filmová pohádka pro dospělé.
1: Není. V 10 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, takže to utneme, než tě klepnu, a dáme si radši pěknou písničku.

Je 10 hodin. Dobré dopoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Trump hrozí Evropské unii novými cly kvůli jejímu zbližování s Kanadou, ruské útoky znovu zasáhly ukrajinská města a Česko se pomalu chystá na příchod podzimního počasí. Do konce týdne budou teploty u nás přesahovat 20 stupňů, obloha zůstane většinou polojasná a srážek bude jen málo. Od neděle ale podle Českého hydrometeorologického ústavu dorazí déšť a na začátku příštího týdne se výrazně ochladí. Ruské noční útoky zasáhly Kyjev i Oděsu, kde raketa zasáhla také 19-patrovou obytnou budovu. Podle ukrajinských úřadů bylo zraněno celkem 13 lidí, mezi nimi i jedno dítě. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly a přerušením obchodu. Reagoval tak na slova šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada mohla stát prvním přidruženým členem unie, což označil za projev nepřátelství. Vlastivědné muzeum v Šumperku letos poprvé po více než 20 letech zrušilo svou oblíbenou podzimní výstavu hub. Kvůli suchému a horkému létu totiž jeho správci neměli co vystavovat, ačkoliv jindy tam bývá k vidění až 400 druhů. V Praze na prvním obvodě vzniklo první komunitní mediační centrum v Česku. Lidé v něm budou moci řešit sousedské spory a předcházet tak zbytečným soudním tahanicím, přičemž většina jeho služeb bude zdarma. A teď sport. Fotbalisté Sparty vyhráli v Jerevanu nad domácím Araratem Armínia 4-1 a vstoupili tak vítězně do hlavní fáze Evropské ligy. Fotbalová asociace zase řeší kauzu třineckého hráče Michala Skvarčeka, kterého etická komise podezřívá z ovlivňování zápasů v dresu Krudimi, sám ale vinu odmítá. A na závěr něco dojemného z přírody. Vědci zveřejnili záběry samice Keporkaka, která u australského pobřeží dlouho zůstávala u svého mrtvého mláděte a dívala se mu do očí, což podle nich naznačuje, že i mořští savci dokážou truchlit. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně zataženo a 15, Ostravě deštivo a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucipalem. Na dálnici D0 mezi Chodovem a Šeberovem ve směru na D1 došlo k nehodě, po které je zúžení na jeden pruh a tvoří se kolona v délce 1 km. V Brně v ulici Husická se před hodinou a čtvrtí stala nehoda auta s chodcem, v ulici Rokycanova se srazila 2 vozidla. V Praze v ulici Na Hroudě havarovala 2 osobní auta, provoz je tam veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě je třeba počítat s koloně. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes dopoledne nic nezdrží.

Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. Ve zprávách dnes. Meteorologové hlásí na konci týdne ještě teplo, o víkendu ale dorazí déšť a ochlazení. Donald Trump pohrozil Evropské unii cly kvůli možnému zblížení s Kanadou. Ruské útoky v noci zasáhly Kyjev i Oděsu a zranili řadu lidí. Šumperské muzeum kvůli suchu poprvé po letech zrušilo svou tradiční výstavu hub. V Praze začalo fungovat první mediační centrum pro řešení sousedských sporů. A teď sport. Sparta vyhrála v Jerevanu a vstoupila vítězně do Evropské ligy, zatímco fotbalová asociace řeší podezření na ovlivňování zápasů. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, Ostravě deštivo a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, v neděli deštivo, teploty kolem 23, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 16, ve středu polojasno, teploty kolem 17. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na dálnici D0 mezi Chodovem a Šeberovem ve směru na D1 došlo k nehodě, po které je zúžení na jeden pruh a tvoří se kolona v délce 1 km. V Brně v ulici Husická se před hodinou a čtvrtí stala nehoda auta s chodcem, v ulici Rokycanova se srazila dvě vozidla. V Praze v ulici Na Hroudě havarovala dvě osobní auta, provoz je tam veden se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě je třeba počítat s koloně. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes dopoledne nic nezdrží.

0: si fakt myslíš, že se prezidenti mají montovat do architektury?
1: Dobré dopoledne z Čet rádia, za 20 minut 11. Venku je polojasno a 16 stupňů.
0: Vypadáš, jako bys v té brněnské vile sám zdil.
1: No jo. Brněnské vile jste jasně totiž otevřeli výpravnou výstavu o Havlově vztahu ke stavitelství.
0: O stavitelství?
1: Připomíná rodinnou tradici i jeho zásahy na Pražském hradě.
0: To ne.
1: Ale jo. Kurátorka tvrdí, že se vlastně chtěl vrátit do doby Rudolfa II., kdy hrad žil umění.
0: Pucane, stavět moderní věci do starého hradu je prostě divočina.
1: To bych neřekl, mně se ta jeho architektura celkem zamlouvá.
0: Nesmysl.
1: Mně se to líbí. Každopádně v 11 hodin dorazí zprávy Čet rádia a za hodinu se k téhle hradní debatě zase vrátíme.
0: Tím počítej. A teď pecku pro pořádné osvěžení.

0: horoskop.
1: Ahoj, tady Vlasta a čtvrtek 17. září si to k nám na Čet Rádio přišlo užít spolu s vámi. Já jsem dneska nabitá jak nová baterka, mluvím rychle, možná až moc rychle, tak mě zastavte, kdybych vám ujela. A rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale je mi fuk, jestli to funguje, mě to prostě baví, tak si to poslechněte se mnou a berte to jako takovou hru na niby. Beran má dneska energie na rozdávání, akorát ať ji nerozdá hned ráno na kolegovi, který ještě nestihl kafe. Bík si dnes bude hlídat každou korunu v peněžence, možná až přehnaně, sousedka se bude divit, proč počítá drobné u pokladny tak dlouho. Blíženci budou mít dneska plnou hlavu nápadů, jenže z pěti rozjetých věcí dokončí tak jednu, klasika. Rak zůstane radši doma s dekou a čajem, a upřímně, já bych se dneska přidala, kdyby to šlo. Lev si dneska užije pozornost, kterou si zaslouží, třeba jen od psa, co na něj čeká za dveřmi s nadšením, jako by přišel domů po roce. Pana bude dneska uklízet i tam, kam se běžně ani nedívá, a najde přitom něco, co ztratila před měsícem. Váhy budou celý den rozvažovat, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vaří vždycky, u něčeho jednoduchýho, tak jako já, když myslel, že kuchařská fantazie. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, hlavně na poradě, tak ať si to rozmyslí, než to řekne nahlas. Střelec vyrazí na výlet, i kdyby to měl být jen výlet na druhý konec města za kamarádem, hlavně že sehne z gauče. Kozoroh bude dneska makat jako o život, i když by si klidně mohl dát pauzu, nikdo ho nehoní. Vodnář dostane nápad, který zní bláznivě, ale možná právě proto bude fungovat, tak ať to zkusí. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná zase přemýšlí o někom, na koho by měli radši přestat myslet, znám to. Tak a to by byl dnešní výlet po znameních, jestli se trefila, nebo ne, to je celé jenom naše hra, protože jak se vám dneska povede, rozhodujete pořád jenom vy, žádné souhvězdí za to nemůže. Za dveřmi už na mě kouká Bucifal se svým věčným kafem a nejspíš i s nějakou tou zprávou, tak mu radši uvolním mikrofon, než mi ho vyfoukne i s křeslem. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se podle sebe a užijte si ten čtvrtek naplno.

0: Kam se sypeš, mladej?
1: Sklouznete mě na vencel?
0: Za pěti, bábu.
1: Tak jo.
0: Tak si ačni.

Je 11 hodin. Příjemné dopoledne, posluchači. Tady Bucifal se zprávami Čet rádia. O čem se dnes mluví? Babiš na obranném summitu navrhl společný evropský systém protiraketové obrany. Policie evakuovala nemocnici v Hořovicích kvůli hlášené bombě. Vládní koalice se dohodla na podobě rozpočtu pro příští rok. Policisté ve čtvrtek evakuovali nemocnici v Hořovicích poté, co dostali anonymní hlášení o bombě. Budovu opustili desítky lidí, pacienti připojení k přístrojům mohli zůstat na místě a psovodi se psi cvičenými na vyhledávání výbušnin areál prohledávali, aniž by do dopoledních hodin cokoliv nalezli. Českobudějovické letiště se na několik dní změnilo v mezinárodní vojenskou základnu v rámci cvičení Impel Strike. Zapojilo se do něj 700 vojáků, mimo jiné i čáslavská posádka se svými stíhacími letouny L-159. Koaliční strany ANO, SPD a motoristé sobě se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok, jehož schodek by měl klesnout o několik miliard korun oproti původně plánovaným 389 miliardám. Vláda se má rozpočtem zabývat příští pondělí. Plzeň umožňuje stavebníkům postavit dům nebo byt i bez povinného parkovacího místa a za poslední 2,5 roku na tomto opatření vydělala 16 milionů korun. Místní obyvatelé si přitom stěžují na chronický nedostatek parkovacích míst ve městě. Premiér Andrej Babiš na pražském obranném summitu představil myšlenku společného evropského systému protiraketové obrany, který by nesl název Europatriot. Podle něj by tento krok posílil evropský podíl na obraně v rámci NATO a zdůraznil, že nejde o soupeření se Spojenými státy. A teď sport. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 3-1 a uzavřeli tak základní skupinu zápasem, ve kterém jim největší potíže dělal servis soupeře. A na závěr něco ze světa chmele. V Žadci šlechtí novou odrůdu poloraného červeňáku, která by měla lépe odolávat suchu a vysokým teplotám a pracují už s několika stovkami různých genotypů této rostliny. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně deštivo a 16, v Ostravě zataženo a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Dopravní servis, dopolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na dálnici D10 na 66. kilometru ve směru na Turnov došlo před chvílí k nehodě, vozovka je zúžená, průjezd jen se zvýšenou opatrností. V Praze na Kunratické spojce se před chvílí střetlo osobní auto s motocyklem, nehoda je se zraněním, provoz je omezený. Na silnici 46 u obce Bělkovice-Lašťany na Olomoucku havarovalo vozidlo přímo na vozovce, řidiči tudy projíždějí opatrně. V Brně v ulici Rokycanova se srazila dvě vozidla, na místě je také třeba počítat se zdržením. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu Brno Centrum, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi Štorchovou a Zenkovou dál probíhá dlouhodobá rekonstrukce, provoz je tam omezený i pro tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Jet Radio.
1: Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. Pojďme na to nejdůležitější. Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany. Policie evakuovala nemocnici v Hořovicích po hlášení o bombě. Českobudějovické letiště hostí rozsáhlé mezinárodní vojenské cvičení. Plzeň dál umožňuje stavět domy bez parkovacího místa. Koalice se dohodla na podobě státního rozpočtu. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem.
0: Jet Radio.
1: Počasí. Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně deštivo a 16, v Ostravě zataženo a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 22, neděli deštivo, teploty kolem 23, pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 16, ve středu polojasno, teploty kolem 17. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Jet Radio.
0: Jet Radio.
1: Dopravní servis. Dopravní servis, dopolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na dálnici D10 na 66. kilometru ve směru na Turnov došlo před chvílí k nehodě, vozovka je zúžená, průjezd jen se zvýšenou opatrností. V Praze na Kunratické spojce se před chvílí střetlo osobní auto s motocyklem, nehoda je se zraněním, provoz je omezený. Na silnici 46 u obce Bělkovice-Lašťany na Olomoucku havarovalo vozidlo přímo na vozovce, řidiči tudy projíždějí opatrně. V Brně v ulici Rokycanova se srazila dvě vozidla, na místě je také třeba počítat se zdržením. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu Brno Centrum, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi Štorchovou a Zenklovou dál probíhá dlouhodobá rekonstrukce, provoz je tam omezený i pro tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobré dopoledne z Czech Radia. Máme 11.40 a u stolu sedí Vlasta a sotva pletoucí jazykem Bucifal.
1: Venku je polojasno a 18 stupňů, ale já mám teď křeči, tak do mě nerýpej.
0: Radši tě probudím. Slyšel jsi někdy o čínských domech Tulou?
1: Ani omylem.
0: To jsou obří hliněné kruhové pevnosti v provincii Futien, kde bydlel celý příbuzenský klan pohromadě.
1: Stovka příbuzných v jednom baráku je moje čistá noční můra.
0: Jenže nejlepší je, že za studené války si je americká tajná služba pletla s jadernými síly.
1: Cože?
0: Fakt. Na satelitních snímcích viděli kruhové stavby s dírou uprostřed, tak panikařili, že Čína staví raketové základny.
1: A oni tam mezi tím jenom sušili prádlo a chovali slepice.
0: No jo.
1: To bych neřekl. Mít okna jen do dvora a stovku sousedů za zdí, z toho bych do týdne skočil z okna.
0: Mně to přijde jako geniální komunita.
1: To ne.
0: Bydleli byste v hliněném kruhovém domě s 50 příbuznými, nebo dáte přednost samotě jako Bucan?
1: Napište nám, v 12 hodin dorazí zprávy Czech Rádia a teď provětráme repráky poctivou muzikou.

Je 12 hodin. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Ve zprávách dnes. Babiš na obranném summitu navrhl společný evropský systém protiraketové obrany. Policie evakuovala nemocnici v Hořovicích kvůli hlášené bombě. Vládní koalice se dohodla na podobě rozpočtu pro příští rok. Premiér Andrej Babiš na pražském obranném summitu představil myšlenku společného evropského systému protiraketové obrany, který by nesl název Europatriot. Podle něj by tento krok posílil evropský podíl na obraně v rámci NATO a zdůraznil, že nejde o soupeření se Spojenými státy. Koaliční strany ANO, SPD a motoristé sobě se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok, jehož schodek by měl klesnout o několik miliard korun oproti původně plánovaným 389 miliardám. Vláda se má rozpočtem zabývat příští pondělí. Českobudějovické letiště se na několik dní změnilo v mezinárodní vojenskou základnu v rámci cvičení Impel Strike. Zapojilo se do něj 700 vojáků, mimo jiné i čáslavská posádka se svými stíhacími letouny L-159. Policisté ve čtvrtek evakuovali nemocnici v Hořovicích poté, co dostali anonymní hlášení o bombě. Budovu opustili desítky lidí, pacienti připojení k přístrojům mohli zůstat na místě a psovodi se psi cvičenými na vyhledávání výbušnin areál prohledávali, aniž by do dopoledních hodin cokoliv nalezli. Plzeň umožňuje stavebníkům postavit dům nebo byt i bez povinného parkovacího místa a za poslední 2,5 roku na tomto opatření vydělala 16 milionů korun. Místní obyvatelé si přitom stěžují na chronický nedostatek parkovacích míst ve městě. A teď sport. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 3-1 a uzavřeli tak základní skupinu zápasem, ve kterém jim největší potíže dělal servis soupeře. A na závěr něco ze světa chmele. V Žadci šlechtí novou odrůdu poloraného červeňáku, která by měla lépe odolávat suchu a vysokým teplotám a pracují už s několika stovkami různých genotypů této rostliny. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě zataženo a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na dálnici D11 na 67. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě. Na místě probíhá vyprošťování osob, motoristé musí počítat se zdržením. V Praze je aktuálně hlášeno hned několik nehod s omezením provozu. Jde o křižovatku 5. května s nájezdem na jižní spojku směrem k Barandovskému mostu, dále o nábřeží Edvarda Beneše, ulici ve Smečkách, ulici na Petřinách a tunel Mrázovka, kde se nehoda týká nákladního vozidla. Všude jde o menší srážky vozidel, provoz je možný, ale s opatrností a zdržením. Z omezení na dálniční síti pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, konkrétně na sjezdu Brno centrum ve směru na Prahu. Řidiči by se měli obrnit trpělivostí až do poloviny října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kolem stavby dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, omezení platí do konce listopadu. Dálnice jsou podle aktuálních dat sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet rádia.

0: Thank you. It's very much.
1: Jet Radio. Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, vítejte u nás. O čem se dnes mluví? Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany. Policie evakuovala nemocnici v Hořovicích po hlášení o bombě. Českobudějovické letiště hostí rozsáhlé mezinárodní vojenské cvičení. Plzeň dál umožňuje stavět domy bez parkovacího místa. Koalice se dohodla na podobě státního rozpočtu. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, Brně zataženo a 17, Ostravě zataženo a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 16 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 17. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
2: Jet Radio.
1: Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na dálnici D11 na 67. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě. Na místě probíhá vyprošťování osob, motoristé musí počítat se zdržením. V Praze je aktuálně hlášeno hned několik nehod s omezením provozu. Jde o křižovatku 5. května s nájezdem na jižní spojku směrem k Barandovskému mostu, dále o nábřeží Edvarda Beneše, ulici ve Smečkách, ulici na Petřinách a tunel Mrázovka, kde se nehoda týká nákladního vozidla. Všude jde o menší srážky vozidel, provoz je možný, ale s opatrností a zdržením. Z omezení na dálniční síti pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, konkrétně na sjezdu Brno centrum ve směru na Prahu, řidiči by se měli obrnit trpělivostí až do poloviny října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kolem stavby dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, omezení platí do konce listopadu. Dálnice jsou podle aktuálních dat sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z Čet Rádia.

0: Ale prosím tě, 50 v obci tam je z nějakého důvodu, ne abys mě předjížděla.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme 12.40 a já jen spěchala do práce.
0: Venku je stejně zataženo a 19 stupňů, tak kam pospícháš?
1: K dnešním oslavencům. Dneska slaví Damon Hill, šampion Formule 1. Je mu 66.
0: To jo, syn slavného Grahama Hilla.
1: Začínal přitom na motorkách.
0: Pak?
1: Jo. A druhý oslavenec je režisér Baz Luhrmann, 64 let. Natočil Moulin Rouge.
0: Ty jeho přeplácané filmové spektákly tedy vůbec nemusí.
1: To je umění.
0: To ne.
1: Vždyť jeho filmy mají úžasnou atmosféru a kostýmy.
0: Je to jenom pozlátko a samá šílená střihová smršť, po které mě po 10 minutách začne bolet hlava.
1: Pucane, brzdi. V jednu jsou na Čet rádiu zprávy, takže tvoje filmové okénko zavíráme a dáme šanci poctivé muzice.

Je 13 hodin. Příjemné odpoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Babiš na obranném summitu navrhl společný evropský systém protiraketové obrany. Policie evakuovala nemocnici v Hořovicích kvůli hlášené bombě. Vládní koalice se dohodla na podobě rozpočtu pro příští rok. Premiér Andrej Babiš na pražském obranném summitu představil myšlenku společného evropského systému protiraketové obrany, který by nesl název Europatriot. Podle něj by tento krok posílil evropský podíl na obraně v rámci NATO a zdůraznil, že nejde o soupeření se Spojenými státy. Policisté ve čtvrtek evakuovali nemocnici v Hořovicích poté, co dostali anonymní hlášení o bombě. Budovu opustili desítky lidí, pacienti připojení k přístrojům mohli zůstat na místě a psovodi se psi cvičenými na vyhledávání výbušnin areál prohledávali, aniž by do dopoledních hodin cokoliv nalezli. Českobudějovické letiště se na několik dní změnilo v mezinárodní vojenskou základnu v rámci cvičení Impel Strike. Zapojilo se do něj 700 vojáků, mimo jiné i čáslavská posádka se svými stíhacími letouny L-159. Koaliční strany ANO, SPD a motoristé sobě se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok, jehož schodek by měl klesnout o několik miliard korun oproti původně plánovaným 389 miliardám. Vláda se má rozpočtem zabývat příští pondělí. Plzeň umožňuje stavebníkům postavit dům nebo byt i bez povinného parkovacího místa a za poslední 2,5 roku na tomto opatření vydělala 16 milionů korun. Místní obyvatelé si přitom stěžují na chronický nedostatek parkovacích míst ve městě. A teď sport. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 3-1 a uzavřeli tak základní skupinu zápasem, ve kterém jim největší potíže dělal servis soupeře. A na závěr něco ze světa chmele. V Žadci šlechtí novou odrůdu poloraného červeňáku, která by měla lépe odolávat suchu a vysokým teplotám a pracují už s několika stovkami různých genotypů této rostliny. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě zataženo a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Bucifal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na dálnici D1 ve směru na Brno došlo na 178. kilometru k nehodě 4 osobních vozidel, levý jízdní pruh je neprůjezdný, na místě se tvoří kolona, na vozovce se pohybují osoby včetně dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. V Praze v ulici ke Barandovu před křižovatkou s ulicí ke Smíchovu ve směru do centra se před chvílí stala nehoda nákladního a osobního vozidla. V ulici Liberecká v Praze 8 došlo k nehodě 2 osobních vozidel, provoz je omezen a je nutné počítat se zvýšenou opatrností. Nehoda s překážkou na vozovce byla hlášena také v ulici Lešanská v Praze, tam došlo ke zranění osob. Na silnici číslo 26 u obce Křenově na Domažlicku se před půl hodinou střetla 2 osobní vozidla, bez zranění, provoz je omezený. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je dlouhodobě nutné počítat s koloně. V Praze na Libeňském mostě trvá dlouhodobá uzavírka kvůli demolici a výstavbě nového mostu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

Krátké zprávy. Tady Bucipal. To podstatné ve třech minutách. To byste dnes neměli minout? Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany. Policie evakuovala nemocnici v Hořovicích po hlášení o bombě. Českobudějovické letiště hostí rozsáhlé mezinárodní vojenské cvičení. Plzeň dál umožňuje stavět domy bez parkovacího místa. Koalice se dohodla na podobě státního rozpočtu. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě zataženo a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 16 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 17. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Bucipal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na dálnici D1 ve směru na Brno došlo na 178. kilometru k nehodě 4 osobních vozidel, levý jízdní pruh je neprůjezdný, na místě se tvoří kolona, na vozovce se pohybují osoby včetně dětí, dejte zvýšené opatrnosti. V Praze v ulici ke Barandovu před křižovatkou s ulicí ke Smíchovu ve směru do centra se před chvílí stala nehoda nákladního a osobního vozidla. V ulici Liberecká v Praze 8 došlo k nehodě 2 osobních vozidel, provoz je omezen a je nutné počítat se zvýšenou opatrností. Nehoda s překážkou na vozovce byla hlášena také v ulici Lešanská v Praze, tam došlo ke zranění osob. Na silnici číslo 26 u obce Křenovy na Domažlicku se před půl hodinou střetla 2 osobní vozidla, bez zranění, provoz je omezený. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je dlouhodobě nutné počítat s koloně. V Praze na Libeňském mostě trvá dlouhodobá uzavírka kvůli demolici a výstavbě nového mostu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČT Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucipal.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut dvě.
1: Ty se zase přihnala s tou svou mrzutou tváří, jako by ti ujel vlak.
0: Nic mi neujelo, jen je venku zataženo a 20 stupňů, tak jsem bez energie.
1: No jo.
0: Radši dávej pozor, nesu skvělou věc o písničce Holubí dům z roku 1973.
1: To přece složil Jaroslav Uhlíř, to není žádná novinka.
0: To ne.
1: Jak to, že ne?
0: Uhlíř složil hudbu, ale text napsal Zdeněk Svěrák pod pseudonymem Emil Sinek, protože tehdy nemohl oficiálně publikovat.
1: No vidíš, to byly časy, kdy se muselo kličkovat, ale vznikaly pecky.
0: A ještě ke všemu Uhlíř původně hledal někoho úplně jiného, Jiří Schellinger byl až náhradní volba.
1: A zrovna ten jeho kraplák tomu dal tu správnou atmosféru.
0: Tom se ku podivu shodneme.
1: Já mám prostě vkus.
0: No, to bych netvrdila, ale teď si jdu zkontrolovat své poznámky na zítra.
1: Tak jdi, ve 14 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a před nimi dáme něco pěkného k poslechu.

Je 14 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Lucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. Pojďme na to nejdůležitější. Prezident Pavel podepsal nová pravidla pro evidenci tržeb i stavební řízení, zákon o velvyslancích ale vetoval. Vládní koalice se dohodla na úpravě rozpočtu, aby ho mohla brzy schválit. Inflace v Česku i v celé Evropské unii se v srpnu zase o něco zvýšila. Meziroční růst cen v Evropské unii se v srpnu zrychlil na 3,2% z předchozích 3%, uvedl statistický úřad Eurostat. V Česku inflace naopak stoupla jen mírně, na 1,5% z červencové 1,3%. Česká republika tak měla v rámci unie třetí nejnižší inflaci, hůř na tom byly už jen Švédsko a Estonsko. Lídři hnutí ANO, SPD a motoristů se ve čtvrtek dohodli na úpravách státního rozpočtu pro příští rok, což umožní jeho schválení. Původně plánovaný schodek přes 389 miliard korun se má snížit o jednotky miliard. Další úspora až 20 miliard korun má přijít díky legislativním návrhům vlády, které ale do zákona o rozpočtu zatím nejsou zahrnuty. Kanadský premiér Mark Carney ve čtvrtek ve Štrasburku vystoupil před europoslanci a řekl, že Kanada s Evropskou unií mohou výrazně prohloubit spolupráci. Zdůraznil, že nechtějí být jen spojenci pro klidné časy. Jeho slova zazněla v době, kdy trvá obchodní spor mezi USA a Kanadou a kdy podle průzkumů roste zájem Kanaďanů o bližší vztahy s Evropou. Prezident Petr Pavel podepsal nový zákon o evidenci tržeb, který se od příštího roku vrátí v elektronické podobě, i novelu stavebního zákona, jež má zrychlit povolování staveb. Zároveň ale vetoval sporný návrh, kterým chtěla vládní koalice omezit jeho pravomoc jmenovat a odvolávat velvyslance. Rad o rozhodnutích informoval ve čtvrtek. Nemocnice v Hořovicích musela ve čtvrtek ráno kvůli anonymnímu oznámení o uložené bombě evakuovat stovky lidí. Na místo dorazily desítky záchranářů, hasičů i policistů, do vzduchu vzlétly i vrtulníky letecké záchranné služby. Pyrotechnici s cvičenými psy budovu prohledali, žádnou hrozbu ale nenašli. A teď sport. V hokejové extralize prohrálo pardubické Dynamo v úvodním kole nové sezony na domácím ledě s Hradcem Králové 5-3, ačkoliv loni proti stejnému soupeři vyhrálo vysoko. Kapitán Sedlák po zápase litoval, že se tým snažil utkání zbytečně rozhodnout předčasně. Tenis se dnes večer začíná v pražské O2 aréně druhé kolo kvalifikace Davisova poháru mezi Českem a USA, kde Jakub Menšík nastoupí proti Lehrneru Tienovi a Jiří Lehečka si poté poměří síly se světovou čtyřkou a finalistou US Open Benem Sheltonem. A na závěr dobrá zpráva pro přírodu. Kvůli nízké hladině Slapské přehrady umírají na obnažených březích škeble a tak ochránci přírody hledají dobrovolníky, kteří jim pomohou vrátit se zpátky do vody. Sbírat se dá třeba na pláži u osady Zrůbek nedaleko přehrady a kdo má chuť pomoct přírodě, může se tam prostě zastavit. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 19, v Ostravě polojasno a 17. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Bucipal. Na dálnici D1 ve směru na Brno, na 178. kilometru, došlo k nehodě 4 osobních vozidel. Levý jízdní pruh je neprůjezdný, na vozovce zůstávají zbytky po nehodě a tvoří se kolona, hlášeno před hodinou. Ústí nad Labem v ulici Všebořická se před chvílí stala nehoda osobního vozidla a chodce se zraněním osoby, doprava je řízena Kyvadlově. Na silnici 13 mezi Libercem a Karlovými Vary u obce Ostrov havarovala 2 osobní vozidla, na místě zasahuje policie, provoz je omezený, hlášeno před chvílí.
ve Slaném na Kladensku v ulici Palackého došlo k nehodě osobního vozidla a chodce, řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá rekonstrukce křižovatky. U exitu 196B směrem na Brno centrum je třeba počítat s koloněmi, omezení platí do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, omezení potrvá do konce listopadu. Ostatní dálnice jsou sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: got news for you.
1: You better make

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pojďme na rychlý přehled. A tady jsou hlavní titulky. Prezident Pavel podepsal nové zákony o evidenci tržeb a stavebním řízení, ale vetoval omezení svých pravomocí u velvyslanců. Vládní koalice se dohodla na úpravě státního rozpočtu, aby ho mohla schválit. Inflace v Česku i v celé Evropské unii v srpnu mírně vzrostla. Kanadský premiér Carney nabídl Evropské unii prohloubení spolupráce. Nemocnice v Hořovicích musela kvůli hlášení o bombě evakuovat pacienty i personál. Na sportovním poli prohrálo pardubické Dynamo v extraligovém úvodu s Hradcem Králové a v Praze začíná kvalifikace Davisova poháru s Menšíkem i Lehečkou. Ochránci přírody hledají dobrovolníky na záchranu škeblí ze Slapské přehrady. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě polojasno a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 16 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 17. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Dopravní servis ČT Rádia, u mikrofonu Bucifal. Na dálnici D1 ve směru na Brno, na 178. kilometru, došlo k nehodě 4 osobních vozidel. Levý jízdní pruh je neprůjezdný, na vozovce zůstávají zbytky po nehodě a tvoří se kolona, hlášeno před hodinou. V Ústí nad Labem, v ulici Všebořická, se před chvílí stala nehoda osobního vozidla a chodce se zraněním osoby, doprava je řízena kyvadlově. Na silnici 13 mezi Libercem a Karlovými Vary u obce Ostrov havarovala dvě osobní vozidla, na místě zasahuje policie, provoz je omezený, hlášeno před chvílí. Ve Slaném na Kladensku v ulici Palackého došlo k nehodě osobního vozidla a chodce, řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá rekonstrukce křižovatky. U exitu 196B směrem na Brno centrum je třeba počítat s koloněmi, omezení platí do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, omezení potrvá do konce listopadu. Ostatní dálnice jsou sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Za 20 minut 3 u stolu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku máme zataženo a 21 stupňů, takže ideální počasí vypadnout někam do lesa, třeba k Rešovským vodopádům.
0: K čemu?
1: Rešovským vodopádům. Je to na Bruntálsku, řeka Huntava tam protéká úzkým kaňonem a skáče přes skalní stupně.
0: Skály porostlé mechem, takže tam někde uklouznu a sletím do rokle.
1: Ale kdeže, jsou tam vybudované dřevěné lávky, schody a pevné zábradlí.
0: To zrovna.
1: Pak zvládne to každý, ale ta divoká příroda a hučení vody okolo vypadají skvěle.
0: A parkoviště je 5 kilometrů do kopce, co?
1: V Rešově zaparkuješ docela kousek, půjdeš tak 1,5 kilometru po červené značce skoro po rovině.
0: V tomhle vlhku se mi nechce šlapat ani 100 metrů.
1: Vlastičko, ty jsi dneska mrzutá jak činčela v dešti.
0: Nejsem mrzutá, jen realistka.
1: Je tam krásné údolí, čerstvý vzduch a dole pod vodopádem i starý mlýn s občerstvením.
0: Určitě předražené párky v rohlíku.
1: Vůbec ne, peče se tam skvělý domácí koláč.
0: Bucouši, nehádej se. Za chvíli jsou v 15 hodin zprávy Čet rádia a já radši zapnu muziku, než mi tu náladu zkazíš úplně.

Je 15 hodin. Dobré odpoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Prezident Pavel podepsal nová pravidla pro evidenci tržeb i stavební řízení, zákon o velvyslancích ale vetoval. Vládní koalice se dohodla na úpravě rozpočtu, aby ho mohla brzy schválit. Inflace v Česku i v celé Evropské unii se v srpnu zase o něco zvýšila. Meziroční růst cen v Evropské unii se v srpnu zrychlil na 3,2% z předchozích 3%, uvedl statistický úřad Eurostat. V Česku inflace naopak stoupla jen mírně, na 1,5% z červencové 1,3%. Česká republika tak měla v rámci Unie třetí nejnižší inflaci, hůř na tom byly už jen Švédsko a Estonsko. Lídři hnutí ANO, SPD a motoristů se ve čtvrtek dohodli na úpravách státního rozpočtu pro příští rok, což umožní jeho schválení. Původně plánovaný schodek přes 389 miliard korun se má snížit o jednotky miliard. Další úspora až 20 miliard korun má přijít díky legislativním návrhům vlády, které ale do zákona o rozpočtu zatím nejsou zahrnuty. Kanadský premiér Mark Carney ve čtvrtek ve Štrasburku vystoupil před europoslanci a řekl, že Kanada s Evropskou unií mohou výrazně prohloubit spolupráci. Zdůraznil, že nechtějí být jen spojenci pro klidné časy. Jeho slova zazněla v době, kdy trvá obchodní spor mezi USA a Kanadou a kdy podle průzkumů roste zájem Kanaďanů o blížší vztahy s Evropou. Prezident Petr Pavel podepsal nový zákon o evidenci tržeb, který se od příštího roku vrátí v elektronické podobě, i novelu stavebního zákona, jež má zrychlit povolování staveb. Zároveň ale vetoval sporný návrh, kterým chtěla vládní koalice omezit jeho pravomoc jmenovat a odvolávat velvyslance. Rad o rozhodnutích informoval ve čtvrtek. Nemocnice v Hořovicích musela ve čtvrtek ráno kvůli anonymnímu oznámení o uložené bombě evakuovat stovky lidí. Na místo dorazily desítky záchranářů, hasičů i policistů, do vzduchu vzlétly i vrtulníky letecké záchranné služby. Pyrotechnici s cvičenými psy budovu prohledali, žádnou hrozbu ale nenašli. A teď sport. V hokejové extralize prohrálo pardubické Dynamo v úvodním kole nové sezony na domácím ledě s Hradcem Králové 5:3, ačkoliv loni proti stejnému soupeři vyhrálo vysoko. Kapitán Sedlák po zápase litoval, že se tým snažil utkání zbytečně rozhodnout předčasně. Tenis se dnes večer začíná v pražské O2 aréně druhé kolo kvalifikace Davisova poháru mezi Českem a USA, kde Jakub Menšík nastoupí proti Leharneru Tienovi a Jiří Lehečka si poté poměří síly se světovou čtyřkou a finalistou US Open Benem Sheltonem. A na závěr dobrá zpráva pro přírodu. Kvůli nízké hladině Slapské přehrady umírají na obnažených březích škeble a tak ochránci přírody hledají dobrovolníky, kteří jim pomohou vrátit se zpátky do vody. Sbírat se dá třeba na pláži u osady Zrubek nedaleko přehrady a kdo má chuť pomoct přírodě, může se tam prostě zastavit. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 20, Ostravě polojasno a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Tady Bucipal, jak se dnes odpoledne jezdí. V Praze se před chvílí staly nehody v ulici Votická a v ulici u Blaženky, na obou místech je nutná zvýšená opatrnost. Před chvílí také havarovala vozidla na Pražském okruhu na 79. kilometru ve směru na Ruzyni k dálnici D7, neprůjezdný je pravý pruh, projíždí se levým. Na silnici I-35 u Všestar v části Rozběřice se před chvílí stala nehoda osobního a nákladního vozidla. Doprava je řízena kyvadlově a tvoří se kolona. Na dálnici D1 na 178. kilometru ve směru na Brno bourala před hodinou 4 osobní auta, levý pruh zůstává neprůjezdný.
Brně pokračuje dlouhodobá přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě je třeba počítat s kolonami. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucipal.

0: Čau, Lízinko.
1: No jdeš pro vodu?
0: Už běžím.
1: No proto.
0: Vědro má vedně díru, milá Lízo, vědro má vedně díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Tak juc mi, milý Lojzo, tak juc mi, milý Lojzo, uc mi.

0: kouskem slámy.
1: Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.
0: Tak jutr

Sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera je moc tupá.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky namoč, mílojzo, mílojzo, mílojzo, taky namoč, mílojzo, mílojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, mrázo, a čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mílojzo, zkus vodu, mílojzo.
0: A v čem ji mám přinést, mlávízo, mlávízo, a v čem ji mám přinést, mlávízo, řekni v čem.
1: No vem si větro, vem si větro, větro.
0: Větro má ve mě díru.

pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

Krátké zprávy. Bucifal u mikrofonu. Stručně, věcně, bez zbytečných řečí. O čem se dnes mluví? Prezident Pavel podepsal nové zákony o evidenci tržeb a stavebním řízení, ale vetoval omezení svých pravomocí u velvyslanců. Vládní koalice se dohodla na úpravě státního rozpočtu, aby ho mohla schválit. Inflace v Česku i v celé Evropské unii v srpnu mírně vzrostla. Kanadský premiér Carney nabídl Evropské unii prohloubení spolupráce. Nemocnice v Hořovicích musela kvůli hlášení o bombě evakuovat pacienty i personál. Na sportovním poli prohrálo pardubické Dynamo v extraligovém úvodu s Hradcem Králové a v Praze začíná kvalifikace Davisova poháru s Menšíkem i Lehečkou. Ochránci přírody hledají dobrovolníky na záchranu škeblí ze Slapské přehrady. Počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 20, Ostravě polojasno a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 16 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 17. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes odpoledne jezdí. V Praze se před chvílí staly nehody v ulici Votická a v ulici u Blaženky, na obou místech je nutná zvýšená opatrnost. Před chvílí také havarovala vozidla na Pražském okruhu na 79. kilometru ve směru na Ruzyni k dálnici D7, neprůjezdný je pravý pruh, projíždí se levým. Na silnici I35 u Všestar v části Rozběřice se před chvílí stala nehoda osobního a nákladního vozidla, doprava je řízena kyvadlově a tvoří se kolona. Na dálnici D1 na 178. kilometru ve směru na Brno bourala před hodinou 4 osobní auta, levý pruh zůstává neprůjezdný. V Brně pokračuje dlouhodobá přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě je třeba počítat s kolonami. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucifal.

0: Dobré odpoledne z Čet Rádia. Máme za 20 minut 4 a v studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je zataženo a 21 stupňů, ale na Slapské přehradě teď zachraňují škeble a hledají dobrovolníky.
0: Keble?
1: No jo, klesla tam voda a chudinky zůstávají na suchu na březích, třeba u osady Zrubek.
0: To je smutný.
1: Mně se líbí, jak lidi vezmou kýbl, jdou na pláž, sbírají je a házejí zpátky do hloubky.
0: Kdybys tam jel?
1: Kdybych neměl rozbitou káru a na zahrádce 5 pytlů plevele, klidně bych těm škeblím odpoledne věnoval.
0: Hucane, prosím tě.
1: Vážně, vodní tvorové si pomoc zaslouží, stejně jako moje stará kára na zvedáku.
0: Tak radši opravuj tu káru.
1: Kam, no vidíš.
0: Každopádně v 16 hodin máme zprávy Čet Rádia, tak co tam teď pošleme? Já bych dala nějaký pořádný kytarový nářez na probrání.
1: Blázníš, v tomhle počasí to chce pomalý hladivý jazz a klid.
0: Žádný jazz, u toho všichni usnou, pouštím ten kytarový nářez.

Je 16 hodin. Dobré odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Ve zprávách dnes. Prezident Pavel podepsal nová pravidla pro evidenci tržeb i stavební řízení, zákon o velvyslancích ale vetoval. Vládní koalice se dohodla na úpravě rozpočtu, aby ho mohla brzy schválit. Inflace v Česku i v celé Evropské unii se v srpnu zase o něco zvýšila. Kanadský premiér Mark Carney ve čtvrtek ve Štrasburku vystoupil před europoslanci a řekl, že Kanada s Evropskou unií mohou výrazně prohloubit spolupráci. Zdůraznil, že nechtějí být jen spojenci pro klidné časy. Jeho slova zazněla v době, kdy trvá obchodní spor mezi USA a Kanadou a kdy podle průzkumů roste zájem Kanaďanů o bližší vztahy s Evropou. Nemocnice v Hořovicích musela ve čtvrtek ráno kvůli anonymnímu oznámení o uložené bombě evakuovat stovky lidí. Na místo dorazily desítky záchranářů, hasičů i policistů, do vzduchu vzlétly i vrtulníky letecké záchranné služby. Pyrotechnici s cvičenými psy budovu prohledali, žádnou hrozbu ale nenašli. Prezident Petr Pavel podepsal nový zákon o evidenci tržeb, který se od příštího roku vrátí v elektronické podobě, i novelu stavebního zákona, jež má zrychlit povolování staveb. Zároveň ale vetoval sporný návrh, kterým chtěla vládní koalice omezit jeho pravomoc jmenovat a odvolávat velvyslance. Rad o rozhodnutích informoval ve čtvrtek. Lídři hnutí ANO, SPD a motoristů se ve čtvrtek dohodli na úpravách státního rozpočtu pro příští rok, což umožní jeho schválení. Původně plánovaný schodek přes 389 miliard korun se má snížit o jednotky miliard. Další úspora až 20 miliard korun má přijít díky legislativním návrhům vlády, které ale do zákona o rozpočtu zatím nejsou zahrnuty. Meziroční růst cen v Evropské unii se v srpnu zrychlil na 3,2% z předchozích 3%, uvedl statistický úřad Eurostat. V Česku inflace naopak stoupla jen mírně, na 1,5% z červencové 1,3%. Česká republika tak měla v rámci unie třetí nejnižší inflaci, hůř na tom byly už jen Švédsko a Estonsko. A teď sport. V hokejové extralize prohrálo pardubické Dynamo v úvodním kole nové sezony na domácím ledě s Hradcem Králové 5:3, ačkoliv loni proti stejnému soupeři vyhrálo vysoko. Kapitán Sedlák po zápase litoval, že se tým snažil utkání zbytečně rozhodnout předčasně. Tenis se dnes večer začíná v pražské O2 aréně druhé kolo kvalifikace Davisova poháru mezi Českem a USA, kde Jakub Menšík nastoupí proti Lehárneru Tienovi a Jiří Lehečka si poté poměří síly se světovou čtyřkou a finalistou US Open Benem Sheltonem. A na závěr dobrá zpráva pro přírodu. Kvůli nízké hladině Slapské přehrady umírají na obnažených březích škeble a tak ochránci přírody hledají dobrovolníky, kteří jim pomohou vrátit se zpátky do vody. Sbírat se dá třeba na pláži u osady Zrůbek nedaleko přehrady a kdo má chuť pomoct přírodě, může se tam prostě zastavit. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 20, Ostravě polojasno a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na silnici I50 u Slavkova u Brna, část u nádraží, došlo před chvílí k nehodě se zraněním, provoz je ve směru na Bučovice omezen. V Bruntále v ulici doktora E. Beneše se před chvílí srazila dvě vozidla, bez zranění provoz je zpomalený. V Ústí nad Labem v ulici Přístavní zůstala po nehodě překážka na vozovce, řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. V Praze hlásí policie hned několik nehod s překážkami na vozovce. V ulicích Vyskočilova, Otočce, Votická a u Blaženky všude jde jen o hmotné škody, ale provoz je zpomalený.
Na dálnici D11 na 53. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, počítejte se zdržením a jeďte opatrně. U Brna na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se tvoří kolony, stavba má trvat až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu Čet rádia, jsem rád, že jste s námi. Hlavní události v kostce. Prezident Pavel podepsal nové zákony o evidenci tržeb a stavebním řízení, ale vetoval omezení svých pravomocí u velvyslanců. Vládní koalice se dohodla na úpravě státního rozpočtu, aby ho mohla schválit. Inflace v Česku i v celé Evropské unii v srpnu mírně vzrostla. Kanadský premiér Carney nabídl Evropské unii prohloubení spolupráce. Nemocnice v Hořovicích musela kvůli hlášení o bombě evakuovat pacienty i personál. Na sportovním poli prohrálo pardubické Dynamo v extraligovém úvodu s Hradcem Králové a v Praze začíná kvalifikace Davisova poháru s Menšíkem i Lehečkou. Ochránci přírody hledají dobrovolníky na záchranu škeblí ze Slapské přehrady. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 20, Ostravě polojasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 16 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 17. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Odpolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na silnici I-50 u Slavkova u Brna, část u nádraží, došlo před chvílí k nehodě se zraněním, provoz je ve směru na Bučovice omezen. V Bruntále v ulici Doktora F. Beneše se před chvílí srazila dvě vozidla, bez zranění, provoz je zpomalený. V Ústí nad Labem v ulici Přístavní zůstala po nehodě překážka na vozovce, řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. V Praze hlásí policie hned několik nehod s překážkami na vozovce. V ulicích Vyskočilova, v Otočce, Votická a u Blaženky všude jde jen o hmotné škody, ale provoz je zpomalený. Na dálnici D11 na 53. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. U Brna na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě se tvoří kolony, stavba má trvat až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Bucifal.

0: Ucifale, ty fakt věříš tomu, že ti mozek v noci vymetá ze hlavy odpad?
1: Věřím, protože to zkoumali vědci. Ale jinak dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 5 a venku je zataženo a 21 stupňů.
0: Jakože tam v noci běhá nějaký uklízeč.
1: Můžeš tomu tak říkat. Během hlubokého spánku se buňky v mozku o něco smrsknou a otevřou cestu pro mozkomíšní mok.
0: Fakt?
1: No jo. Ta tekutina tím prostorem protéká a odplavuje nahromaděné toxické látky i odpadní bílkoviny z celého dne.
0: To jako vymývá špínu.
1: V podstatě ano, odborně se tomu říká glymfatický systém. A vedle toho si mozek ve spánku ještě třídí vzpomínky a ukládá je do paměti.
0: Aha.
1: Že když málo spíš, odpad se ti v hlavě hromadí a paměť pak nefunguje tak, jak má.
0: No, to mi vysvětluje úplně všechno.
1: Vidíš, a teď si jdu dolít do hrnku čerstvou kávu, ať z toho hlubokého výkladu sám neusnu.
0: Věš. 17 hodin budou zprávy Čet rádia a teď vám po té vědě pustíme pořádnou písničku.

nastala prázdnina. Tiše sa vietrom, utáme noči, zvukovito plyne, savršený sklad. Prasaky tutňava, otvorilo se nebo,

dom, to je vlastně našich túžob zrkadlo. Na čo nám to všetko

0: Je 17 hodin. Dobré odpoledne. Tady Bucifal, věnujte mi pár minut a budete vědět, co se děje. O čem se dnes mluví? Nejvyšší soud USA zablokoval Trumpovy zásahy do voleb, německá policie zmařila chystaný útok na kostel a Česká centrální banka nechala úrokové sazby beze změny. Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zavedení stavební uzávěry kolem Lipenské přehrady. Podle hejtmana Martina Kuby na podobné opatření kraj nemá potřebné pravomoci. Spolek přitom uzávěru považoval za jeden z kroků, které by mohly pomoci zlepšit kvalitu vody v přehradě. Nejvyšší soud Spojených států zastavil snahu Donalda Trumpa prosadit nová pravidla pro korespondenční hlasování. Rozhodnutí platí přinejmenším pro nadcházející volby do kongresu, takže pošta bude doručovat hlasovací lístky podle dosavadního systému. Trumpova administrativa tak v tomto sporu prohrála na nejvyšší instanci. Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde na začátku srpna během bouřky zmizel mladík. Na dně jezera něco, co připomíná lidské tělo, objevil soukromý potápěč a na místo míří i potápěčská jednotka Ústeckého kraje. Výsledek pátrání zatím policie oficiálně nepotvrdila. Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Sazba zůstává na této úrovni od léta a analytici tento krok očekávali, přestože centrální banky v eurozóně i ve Spojených státech nedávno svou měnovou politiku zpřísnily. Česká centrální banka tak zatím drží kurz beze změny. Německá policie zadržela 24-letého muže podezřelého z přípravy útoku na kostel v Bréma. Podle vyšetřovatelů se hlásil k ideologii tzv. Islámského státu a plán připravoval společně s další, zatím neznámou osobou. Zraň si podle spolkového státního zastupitelství obstaral už na jaře loňského roku. A teď sport. V pátek v pražské O2 aréně začíná klíčové utkání Davisova poháru mezi Českem a Spojenými státy, ve kterém se nejprve utká Jakub Menšík s Lárnerem Týnem. Po jejich zápase nastoupí Jiří Lehečka proti letošnímu finalistovi US Open Benu Sheltonovi, přičemž zajímavostí bude vysoký počet levorukých hráčů v americkém týmu. A na závěr něco veselějšího, zatímco z jiných měst pouliční hodiny mizí, v Pelhřimově si je lidé naopak vyžádali zpátky. Radnice proto nechala instalovat hned dvoje nové hodiny, jedny u bazénu a druhé na frekventované křižovatce u nemocnice. Obyvatelé města tak dál mohou kontrolovat čas přímo na ulici, přesně jak si přáli. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, Brně zataženo a 20, Ostravě jasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Bucifal a odpolední provoz na silnicích. Na jižní spojce v Praze u přemostění z ulicí Sliječská směrem na Barandovský most se před chvílí střetla dvě osobní vozidla, provoz je v místě omezený. V Praze na silnici třetí třídy došlo k nehodě osobního vozidla s motocyklem, na místě je nutná zvýšená opatrnost. Na silnici 62 u obce Dobkovice na Děčínsku havarovala dvě osobní vozidla a vozovka je částečně uzavřená. U obce Radostice na Brnovenkovsku probíhají po havárii vozidla záchranné a vyprošťovací práce, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce a v místě se tvoří kolony. Na dálnici D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice třetí třídy kvůli stavbě navazujícího úseku k rakouským hranicím. Omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byl odpolední dopravní servis Čet Rádia. Bucifal vám přeje pohodové odpoledne za volantem.
1: Tohle je Chat Radio.

Krátké zprávy. Bucefal je tu s rychlým přehledem zpráv. A tady jsou hlavní titulky. Nejvyšší soud Spojených států zastavil Trumpovu snahu změnit pravidla korespondenčního hlasování. Německá policie zadržela muže, který plánoval útok na kostel v Brémách. Česká národní banka ponechala úrokové sazby na stejné úrovni jako v létě. V jezeře Most policisté prověřují nález, který by mohl souviset se zmizelým mladíkem. Jihočeský kraj odmítl požadavek na stavební uzávěru u Lipenské přehrady. A teď sport. Čeští tenisté nastupují do klíčového utkání Davisova poháru proti Spojeným státům. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě jasno a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu až v úterý zataženo, teploty mezi 16 a 23 stupni, ve středu polojasno, teploty kolem 17. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Bucefal a odpolední provoz na silnicích. Na jižní spojce v Praze u přemostění s ulicí Sliječská směrem na Barandovský most se před chvílí střetla dvě osobní vozidla, provoz je v místě omezený. V Praze na silnici třetí třídy došlo k nehodě osobního vozidla s motocyklem, na místě je nutná zvýšená opatrnost. Na silnici 62 u obce Dobkovice na Děčínsku havarovala dvě osobní vozidla a vozovka je částečně uzavřená. U obce Radostice na Brnovenkovsku probíhají po havárii vozidla záchranné a vyprošťovací práce, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce a v místě se tvoří kolony. Na dálnici D3 u Kaplice zůstávají uzavřené silnice třetí třídy kvůli stavbě navazujícího úseku k rakouským hranicím, omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byl odpolední dopravní servis Čet Rádia. Bucefal vám přeje pohodové odpoledne za volantem.

0: A já ti říkám, že dát si do kávy špetku soli není žádný hřích, ale zlepšovat.
1: Sůl do kávy je zvěrstvo, bucane. Ale dobrý podvečer z Czech Radia, máme za 20 minut 6.
0: Venku je polojasno a 21 stupňů, ideální čas na pořádný hrnek.
1: Ani náhodou. Radši ti povím o rodině Bačíkových z Troubelic, ti mají rozum.
0: Troubelice? Tam dělají klobásy?
1: Kdeže, čokoládu. František Bačík žil v Ekvádoru, zamiloval se do kakaových bobů a přivezl je na Moravu.
0: Dovezl pytel bobů domů?
1: V Troubelicích založili rodinnou čokoládovnu a praží si boby přímo od ekvádorských farmářů.
0: To dá práci.
1: Dneska posílají tabulky do celé republiky a pořád je to čistě rodinná věc.
0: Hm, to smekám.
1: Vidíš.
0: Stejně by k té čokoládě pasovala káva se solí.
1: Ani nápad, to neskoušej.
0: Však počkej, až to ochutnáš.
1: 18 hodin budou zprávy Czech Radia, takže tvoji slanou kávu vyřešíme až po nich a teď si dáme pecku.

chtěla z hrady z písku stavět. Byl to jen stín. A já nevím, co teď s tebou.

0: Je 18 hodin.
1: Hezký večer. Vlasta u mikrofonu, tak co dnešek přinesl, hned se dozvíte. Pojďme na to nejdůležitější. Nejvyšší soud USA zablokoval Trumpovy zásahy do voleb, německá policie zmařila chystaný útok na kostel a česká centrální banka nechala úrokové sazby beze změny. Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zavedení stavební uzávěry kolem Lipenské přehrady. Podle hejtmana Martina Kuby na podobné opatření kraj nemá potřebné pravomoci. Spolek přitom uzávěru považoval za jeden z kroků, které by mohly pomoci zlepšit kvalitu vody v přehradě. Německá policie zadržela 24-letého muže podezřelého z přípravy útoku na kostel v Brémách. Podle vyšetřovatelů se hlásil k ideologii tzv. Islámského státu a plán připravoval společně s další, zatím neznámou osobou. Zbraň si podle spolkového státního zastupitelství obstaral už na jaře loňského roku. Nejvyšší soud Spojených států zastavil snahu Donalda Trumpa prosadit nová pravidla pro korespondenční hlasování. Rozhodnutí platí přinejmenším pro nadcházející volby do kongresu, takže pošta bude doručovat hlasovací lístky podle dosavadního systému. Trumpova administrativa tak v tomto sporu prohrála na nejvyšší instanci. Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Sazba zůstává na této úrovni od léta a analytici tento krok očekávali, přestože centrální banky v eurozóně i ve Spojených státech nedávno svou měnovou politiku zpřísnily. Česká centrální banka tak zatím drží kurz beze změny. Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde na začátku srpna během bouřky zmizel mladík. Na dně jezera něco, co připomíná lidské tělo, objevil soukromý potápěč a na místo míří i potápěčská jednotka Ústeckého kraje. Výsledek pátrání zatím policie oficiálně nepotvrdila. A teď sport. Po jejich zápase nastoupí Jiří Lehečka proti letošnímu finalistovi US Open Benu Sheltonovi, přičemž zajímavostí bude vysoký počet levorukých hráčů v americkém týmu. Na závěr něco veselějšího, zatímco z jiných měst pouliční hodiny mizí, v Pelhřimově si je lidé naopak vyžádali zpátky. Radnice proto nechala instalovat hned dvoje nové hodiny, jedny u bazénu a druhé na frekventované křižovatce u nemocnice. Obyvatelé města tak dál mohou kontrolovat čas přímo na ulici, přesně jak si přáli.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 21 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě jasno a 19. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Vlasta vám přeje klidný večer s Čet rádiem.

0: Příběh dne.
1: V roce 1924 přivezl profesor Tokijské univerzity Aizaburo Veno domů malého psa plemene Akita a pojmenoval ho Hachiko. Pes si rychle zvykl na denní rituál, kdy ho pán ráno vyprovázel na nádraží Shibuya a večer ho tam znovu vítal, když se vracel z práce. Tak to fungovalo víc než rok, dokud profesor jednoho květnového dne roku 1925 na univerzitě náhle nezemřel na krvácení do mozku. Hachiko ten večer čekal na nástupišti marně, ale nikdo mu nedokázal vysvětlit, proč se pán nevrací. Pes se tedy vracel na stejné místo znovu a znovu, každý den ve stejnou hodinu, po celých 9 let. Cestující i obchodníci z okolí si jeho věrnosti všimli, začali ho krmit a nakonec se o jeho příběhu dozvěděli i japonské noviny. Hachiko se stal celonárodně známým symbolem oddanosti ještě za svého života, což bylo v tehdejším Japonsku naprosto výjimečné. Před nádražím mu dokonce v roce 1934 nechali odlít bronzovou sochu, u které stál sám při jejím odhalení. Pes zemřel v březnu roku 1935, přesně na místě, kde tak dlouho čekal. Jeho socha na nádraží Shibuya stojí dodnes a je jedním z nejoblíbenějších setkávacích míst v celém Tokiu. Hachikův příběh nám připomíná, že opravdová věrnost nepotřebuje slova ani vysvětlení, stačí jí čas a trpělivé srdce.

0: počasí.
1: Příjemný večer, posluchači Čet rádia. Tady Vlasta a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě jasno a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli deštivo, teploty kolem 24, v pondělí polojasno, teploty kolem 18, v úterý zataženo, teploty kolem 17, ve středu deštivo, teploty kolem 17. To bylo počasí. Vlasta děkuje za pozornost a přeje pohodový večer.

0: Jste někdy přemýšleli, jaké to je, když vás někdo neustále odposlouchává a vy o tom nemáte ani tušení?
1: Pucane, ty jsi zase paranoik, ale dobrý podvečer z Četrádia. Máme za 20 minut 7.
0: Venku je zataženo a 20 stupňů, takže ideální čas zatáhnout závěsy a pustit si film Rozhovor z roku 1974.
1: Toto je.
0: Natočil to Francis Ford Coppola a Gene Hackman tam hraje chlapíka, co se živí špionážními odposlechy a nahraje tajemný rozhovor dvou lidí v parku.
1: Fakt.
0: No jo, celé dny se pak té nahrávce šťůrá, čistí zvuk a pomalu zjišťuje, že se chystá vražda, jenže vůbec netuší, kdo je oběť a kdo vrah.
1: To muselo být psycho.
0: Je to geniální psychologické drama o samotě a ztrátě soukromí, u kterého budete mít chuť zkontrolovat všechny zásuvky v bytě, jestli tam není mikrofon.
1: Ty mě fakt děsíš.
0: Já jen říkám, že na dnešní večer k dobré kávě je to naprostá lahůdka pro každého, kdo má rád napětí bez ujetých efektů.
1: Už mlč, nebo prohledáš i studio.
0: Možná už hledám.
1: 19 hodin přijdou zprávy Četrádia a za hodinu budeme v téhle debatě pokračovat, tak nikam nechoďte a poslouchejte muziku.

nebuď z toho smutná, buď radši veselá. Protože jedna a jedna jsou čtyři,

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer, posluchači Četrádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají večerní zprávy. Co byste dnes neměli minout? Nejvyšší soud USA zablokoval Trumpovy zásahy do voleb, německá policie zmařila chystaný útok na kostel a česká centrální banka nechala úrokové sazby beze změny. Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zavedení stavební uzávěry kolem Lipenské přehrady. Podle hejtmana Martina Kuby na podobné opatření kraj nemá potřebné pravomoci. Spolek přitom uzávěru považoval za jeden z kroků, které by mohly pomoci zlepšit kvalitu vody v přehradě. Nejvyšší soud Spojených států zastavil snahu Donalda Trumpa prosadit nová pravidla pro korespondenční hlasování. Rozhodnutí platí přinejmenším pro nadcházející volby do kongresu, takže pošta bude doručovat hlasovací lístky podle dosavadního systému. Trumpova administrativa tak v tomto sporu prohrála na nejvyšší instanci. Policisté prověřují nález v jezeře Most, kde na začátku srpna během bouřky zmizel mladík. Na dně jezera něco, co připomíná lidské tělo, objevil soukromý potápěč a na místo míří i potápěčská jednotka Ústeckého kraje. Výsledek pátrání zatím policie oficiálně nepotvrdila. Německá policie zadržela 24-letého muže podezřelého z přípravy útoku na kostel v Brémách. Podle vyšetřovatelů se hlásil k ideologii tzv. Islámského státu a plán připravoval společně s další, zatím neznámou osobou. Zbraň si podle spolkového státního zastupitelství obstaral už na jaře loňského roku. Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Sazba zůstává na této úrovni od léta a analytici tento krok očekávali, přestože centrální banky v eurozóně i ve Spojených státech nedávno svou měnovou politiku zpřísnily. Česká centrální banka tak zatím drží kurz beze změny. A teď sport. Po jejich zápase nastoupí Jiří Lehečka proti letošnímu finalistovi US Open Benu Sheltonovi, přičemž zajímavostí bude vysoký počet levorukých hráčů v americkém týmu. Na závěr něco veselějšího, zatímco z jiných měst pouliční hodiny mizí, v Pelhřimově si je lidé naopak vyžádali zpátky. Radnice proto nechala instalovat hned dvoje nové hodiny, jedny u bazénu a druhé na frekventované křižovatce u nemocnice. Obyvatelé města tak dál mohou kontrolovat čas přímo na ulici, přesně jak si přáli.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě polojasno a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Čet Rádio hraje dál do noci.

0: Počasí.
1: Příjemný večer s Četrádiem. Tady Vlasta, počasí je připravené. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 18, v Ostravě polojasno a 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli deštivo, teploty kolem 24, v pondělí polojasno, teploty kolem 18, v úterý zataženo, teploty kolem 17, ve středu deštivo, teploty kolem 17. To bylo počasí. Vlasta děkuje za pozornost a přeje pohodový večer.

0: Dobrý večer z Čet rádia, máme 19.40.
1: Ty se tváříš na kvašeně, jako by ti spadly klíče do kanálu.
0: Venku je zataženo a 20 stupňů, to mi na náladě nepřidá.
1: Vidíš to.
0: Ale poslouchej. Český dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato se CP na Oscary.
1: Cože?
0: Režisérka Pepa Lubojacky bojuje v Americe, jenže kampaň tam stojí víc než samotné natáčení.
1: To je jasné. V Hollywoodu bez hromady peněz nikdo prstem nehne.
0: Bez konexí a propagace v USA zkrátka šanci nemáš.
1: Však jo. Filmová akademie chce večírky a plakáty, jinak ten snímek nikdo neuvidí. V Roudnici nad Labem na to jdou skromněji, Sokolové tam předělávají staré kino na kulturní centrum ve stylu funkcionalismu.
0: To je odbočka, bucouši.
1: Pane, já jen porovnávám. Tam po novém roce vrátí budově původní tvář, zkrátka poctivá práce. Za to kampaň v Los Angeles to je samé vyhazování peněz a já když jsem předělával garáž.
0: Bucifale, utni to.

0: Je 20 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. U mikrofonu Vlasta a mám pro vás přehled dnešního dění. Ve zprávách dnes. Evropa řeší budoucnost Unie a varuje před ruskou hrozbou, Temelín se po poruše vrací do provozu a vyšetřovatelé možná našli pohřešovaného mladíka v jezeře Most. Druhý blok jaderné elektrárny Temelín je po neplánované odstávce znovu připojen k síti. Technici jej museli ve středu odstavit kvůli závadě v části řízení nejaderné technologie. Podle mluvčího elektrárny se poruchu podařilo odstranit a blok teď opět dodává elektřinu. Mezinárodní tým více než 20 vědců došel k závěru, že k srpnové tragédii v Nepálu přispěla i člověkem způsobená změna klimatu. Na severu země se tehdy utrhl kus ledovce a skalního masivu, což způsobilo obří záplavovou vlnu s tisícovkami obětí a nezvěstných. Analýza tak spojuje ničivou katastrofu s dopady fosilních paliv na klima. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu vyzvala k větší nezávislosti Evropy a k ochraně demokratických hodnot. Europoslanec Jan Farský ocenil, že nastínila jasný směr pro zbytek svého mandátu, zatímco Ondřej Dostál jí vyčítá, že zůstává jen u slibů bez konkrétních výsledků. Debata o tom, kam Unie směřuje, tak pokračuje i mezi českými europoslanci. Policisté vyzvedli z jezera Most lidské tělo a nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby má potvrdit až genetická expertiza. Vyšetřování dlouho nejasného zmizení se tak možná blíží ke konci. Polský premiér Donald Tusk varoval, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky drony a raketami na státy, které podporují Ukrajinu, včetně Polska. Podle jeho slov bude nadcházející podzim a zima nejkritičtějším obdobím dosavadní ruské agrese. Varšava tak vyzývá spojence k zvýšené ostražitosti. A na závěr příjemná zpráva z Krkonoš mezi Jilemnicí a Martinicemi otevřeli novou cyklostezku, díky které už cyklisté a chodci nemusí riskovat cestu po frekventované silnici. Slavnostního otevření se ve čtvrtek zúčastnili místní obyvatelé i zástupci obcí. Bezpečnější spojení tak potěší nejen sportovce, ale i rodiny s dětmi.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě zataženo a 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer vám přeje Vlasta.

Kulturní tip na večer. Na dnešní večer mám pro vás hudební skvost, který se nikdy neomrzí, album Abbey Road od skupiny The Beatles. Deska vznikla na sklonku 60. let a stala se poslední nahrávkou, kterou legendární čtyřka společně natočila ve studiu. Najdete na ní jak famózní song Come Together, tak dechberoucí medlí písní Na druhé straně desky, které plynule přechází jedna v druhou jako malá symfonie. Obálka s ikonickou fotografií přechodu přes zebru se navíc stala jedním z nejslavnějších snímků v dějinách hudby. Album potěší jak starší pamětníky, kteří si jej pustí s nostalgií, tak mladé posluchače, kteří v něm objeví nadčasovou melodičnost a invenci. Je to ideální volba pro klidný večer s dobrým zvukem, sklenkou something pití a chutí nechat se unášet hudbou beze slov i se slovy zároveň. Přeji vám všem překrásný a inspirativní kulturní večer s Čet rádiem.

0: Monsieur Van Nistel!
1: Tak mi to teda nandej, nandej!

0: počasí.
1: Krásný večer u Četrádia. Od počasí zdraví Vlasta. Jestli plánujete zítřek, tohle se vám bude hodit. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně jasno a 16, v Ostravě zataženo a 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli deštivo, teploty kolem 24, pondělí polojasno, teploty kolem 18, úterý zataženo, teploty kolem 17, ve středu deštivo, teploty kolem 17. A to je vše. Krásný večer od Vlasty a zůstaňte naladěni na Čet Rádio.

já nechci, aby si smyslela, že každý je takový jako já. Ale láska se z lidí pomalu vytrácí, a proč bych měl věřit právě tobě? Není to ode mne fér, a já to už dávno vím. Přesto nevěřím, že právě tahle noc pro nás dva v životě něco znamená. Snad se to všechno jednou změní, ale proto se teď na mne.

0: Je 21 hodin.
1: Krásný večer. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy Čet rádia. To se děje doma i ve světě. Evropa řeší budoucnost Unie a varuje před ruskou hrozbou, Temelín se po poruše vrací do provozu a vyšetřovatelé možná našli pohřešovaného mladíka v jezeře Most. Polský premiér Donald Tusk varoval, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky drony a raketami na státy, které podporují Ukrajinu, včetně Polska. Podle jeho slov bude nadcházející podzim a zima nejkritičtějším obdobím dosavadní ruské agrese. Varšava tak vyzývá spojence k zvýšené ostražitosti. Policisté vyzvedli z jezera Most lidské tělo a nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby má potvrdit až genetická expertiza. Vyšetřování dlouho nejasného zmizení se tak možná blíží ke konci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu vyzvala k větší nezávislosti Evropy a k ochraně demokratických hodnot. Europoslanec Jan Farský ocenil, že nastínila jasný směr pro zbytek svého mandátu, zatímco Ondřej Dostál jí vyčítá, že zůstává jen u slibů bez konkrétních výsledků. Debata o tom, kam Unie směřuje, tak pokračuje i mezi českými europoslanci. Mezinárodní tým více než 20 vědců došel k závěru, že k srpnové tragédii v Nepálu přispěla i člověkem způsobená změna klimatu. Na severu země se tehdy utrhl kus ledovce a skalního masivu, což způsobilo obří záplavovou vlnu s tisícovkami obětí a nezvěstných. Analýza tak spojuje ničivou katastrofu s dopady fosilních paliv na klima. Druhý blok jaderné elektrárny Temelín je po neplánované odstávce znovu připojen k síti. Technici jej museli ve středu odstavit kvůli závadě v části řízení nejaderné technologie. Podle mluvčího elektrárny se poruchu podařilo odstranit a blok teď opět dodává elektřinu. A na závěr příjemná zpráva z Krkonoš mezi Jilemnicí a Martinicemi otevřeli novou cyklostezku, díky které už cyklisté a chodci nemusí riskovat cestu po frekventované silnici. Slavnostního otevření se ve čtvrtek zúčastnili místní obyvatelé i zástupci obcí. Bezpečnější spojení tak potěší nejen sportovce, ale i rodiny s dětmi.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně jasno a 16, v Ostravě zataženo a 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Vlasta děkuje za pozornost a přeje pohodový večer.
2: Dobrý večer, Čet rádio!

řekneš jen halo, to by mě hřálo.

0: Pranostika.
1: Zítřejšímu pátku 18. září se nenašla žádná pranostika vázaná přímo na toto

0: počasí.
1: Dobrý večer. U počasí Vlasta mrkneme se, co nás čeká. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně jasno a 15, v Ostravě zataženo a 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 14 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli deštivo, teploty kolem 24, v pondělí polojasno, teploty kolem 18, v úterý zataženo, teploty kolem 17, ve středu deštivo, teploty kolem 17. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.

je 22 hodin. Dobrý večer, posluchači. Bucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Dej je přehled toho nejdůležitějšího. Evropa řeší budoucnost Unie a varuje před ruskou hrozbou, Temelín se po poruše vrací do provozu a vyšetřovatelé možná našli pohřešovaného mladíka v jezeře Most. Druhý blok jaderné elektrárny Temelín je po neplánované odstávce znovu připojen k síti. Technici jej museli ve středu odstavit kvůli závadě v části řízení nejaderné technologie. Podle mluvčího elektrárny se poruchu podařilo odstranit a blok teď opět dodává elektřinu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu vyzvala k větší nezávislosti Evropy a k ochraně demokratických hodnot. Europoslanec Jan Farský ocenil, že nastínila jasný směr pro zbytek svého mandátu, zatímco Ondřej Dostálý vyčítá, že zůstává jen u slibů bez konkrétních výsledků. Debata o tom, kam Unie směřuje, tak pokračuje i mezi českými europoslanci. Policisté vyzvedli z jezera Most lidské tělo a nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrali od srpnové bouřky v regionu. Totožnost nalezené osoby má potvrdit až genetická expertiza. Vyšetřování dlouho nejasného zmizení se tak možná blíží ke konci. Mezinárodní tým více než 20 vědců došel k závěru, že k srpnové tragédii v Nepálu přispěla i člověkem způsobená změna klimatu. Na severu země se tehdy utrhl kus ledovce a skalního masivu, což způsobilo obří záplavovou vlnu s tisícovkami obětí a nezvěstných. Analýza tak spojuje ničivou katastrofu s dopady fosilních paliv na klima. Polský premiér Donald Tusk varoval, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky drony a raketami na státy, které podporují Ukrajinu, včetně Polska. Podle jeho slov bude nadcházející podzim a zima nejkritičtějším obdobím dosavadní ruské agrese. Varšava tak vyzývá spojence k zvýšené ostražitosti. A na závěr příjemná zpráva z Krkonoš mezi Jilemnicí a Martinicemi otevřeli novou cyklostezku, díky které už cyklisté a chodci nemusí riskovat cestu po frekventované silnici. Slavnostního otevření se ve čtvrtek zúčastnili místní obyvatelé i zástupci obcí. Bezpečnější spojení tak potěší nejen sportovce, ale i rodiny s dětmi. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě jasno a 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer a klidnou noc vám přeje Bucifal.

Počasí. Dobrý pozdní večer, vážení posluchači. Tady Bucipal a předpověď na noc a zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě jasno a 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v neděli deštivo, teploty kolem 24, v pondělí polojasno, teploty kolem 18, v úterý zataženo, teploty kolem 17, ve středu deštivo, teploty kolem 17. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si, Čet Rádio hraje dál, zdraví Bucipal.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Je 23 hodin. Dobrý večer, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, než den docela zasne, ještě jednou zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Prezident Pavel se dostává do sporu s vládou kvůli vetu zákona o diplomatech. Polsko s Amerikou jednají o nové vojenské základně a jihoafrická policie pátrá po vrahovi žen. V jezeře Most policisté ve čtvrtek vytáhli z vody lidské tělo. Nevylučují, že jde o 19-letého mladíka, po kterém tam pátrali od srpnové bouřky. Totožnost nalezeného potvrdí až genetická expertiza. Jihoafrická policie vyšetřuje záhadnou sérii úmrtí žen ve čtvrti Ekurhuleni nedaleko Johannesburgu. Od poloviny července tam bylo nalezeno už 9 těl, policisté ale zatím nepotvrdili, zda spolu případy souvisejí, ani zda za nimi stojí sériový vrah. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně novelu, která mu bere pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vládní koalice počítá s tím, že veto přehlasuje a zákon by tak měl platit od 1. listopadu. Ústavní právník Ondřej Preuss upozorňuje, že jde podle základního zákona o protiústavní zásah do pravomocí hlavy státu. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku schválili smlouvu s investorem na stavbu haly pro firmu Amazon. Původně plánované 4 průmyslové objekty nahradí jedna menší stavba na poloviční ploše. Místní obyvatelé se přesto obávají hlavně nárůstu dopravy v okolí. Americký prezident Donald Trump oznámil, že jedná o zřízení vojenské základny Spojených států v Polsku. Ocenil přitom úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého, který o posílení přítomnosti spojenců NATO na východním křídle usiluje od ruského pádu na Ukrajinu. Polsko dlouhodobě volá po větší vojenské podpoře kvůli obavám z Ruska. A teď sport. Fotbalisté Plzně dnes večer nastoupili v evropské lize proti belgickému týmu Union Saint-Gilloise, se kterým prohrávali. Šlo o úvodní zápas 8 kol hlavní fáze soutěže a radiožurnál Sport ho vysílal v přímém přenosu. A na závěr něco ze světa sportu budoucnosti. Olympijské závody veslařů a kanoistů se v roce 2032 uskuteční na australské řece Fitzroy, kde žije zhruba 500 mořských krokodýlů. Světové federace vodních sportů už schválily technické parametry trati a sportovci si slibují, že díky nečekané společnosti pojedou rychleji než kdy dřív. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer a klidnou noc vám přeje Bucipal.

trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál podkráčet jak stín. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.

počasí. Poslední dnešní počasí účet rádia. Bucifal u mikrofonu, tak jak bude v noci a zítra. Aktuálně máme polojasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v neděli deštivo, teploty kolem 24, v pondělí polojasno, teploty kolem 18, v úterý zataženo, teploty kolem 17, ve středu deštivo, teploty kolem 17. Tolik poslední dnešní předpověď. Klidnou noc s Čet rádiem přeje Bucifal.

Je půlnoc. Dobrou noc, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, město spí, ale zprávy čet rádia nikdy. Hlavní události v kostce. Prezident Pavel se dostává do sporu s vládou kvůli vetu zákona o diplomatech. Polsko s Amerikou jednají o nové vojenské základně a jihoafrická policie pátrá po vrahovi žen. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně novelu, která mu bere pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vládní koalice počítá s tím, že veto přehlasuje a zákon by tak měl platit od 1. listopadu. Ústavní právník Ondřej Preuss upozorňuje, že jde podle základního zákona o protiústavní zásah do pravomocí hlavy státu. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku schválili smlouvu s investorem na stavbu haly pro firmu Amazon. Původně plánované 4 průmyslové objekty nahradí jedna menší stavba na poloviční ploše. Místní obyvatelé se přesto obávají hlavně nárůstu dopravy v okolí. Jihoafrická policie vyšetřuje záhadnou sérii úmrtí žen ve čtvrti Ekurhuleni nedaleko Johannesburgu. Od poloviny července tam bylo nalezeno už 9 těl, policisté ale zatím nepotvrdili, zda spolu případy souvisejí, ani zda za nimi stojí sériový vrah. V jezeře Most policisté ve čtvrtek vytáhli z vody lidské tělo. Nevylučují, že jde o 19-letého mladíka, po kterém tam pátrali od srpnové bouřky. Totožnost nalezeného potvrdí až genetická expertiza. Americký prezident Donald Trump oznámil, že jedná o zřízení vojenské základny Spojených států v Polsku. Ocenil přitom úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého, který o posílení přítomnosti spojenců NATO na východním křídle usiluje od ruského vpádu na Ukrajinu. Polsko dlouhodobě volá po větší vojenské podpoře kvůli obavám z Ruska. A teď sport. Fotbalisté Plzně dnes večer nastoupili v Evropské lize proti belgickému týmu Union Saint-Gilloise, se kterým prohrávali. Šlo o úvodní zápas z 8 kol hlavní fáze soutěže a radiožurnál Sport ho vysílal v přímém přenosu. A na závěr něco ze světa sportu budoucnosti. Olympijské závody veslařů a kanoistů se v roce 2032 uskuteční na australské řece Fitzroy, kde žije zhruba 500 mořských krokodýlů. Světové federace vodních sportů už schválily technické parametry trati a sportovci si slibují, že díky nečekané společnosti pojedou rychleji než kdy dřív. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 13. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Dnes v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucifal.

Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, tvářích třejich očekávání. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

a záměru vám nevím, co to píseň. Tou mi každý debil, aby ESO trumfem přebyl, ale dať na ESO dvojku, to je teprve kol. Moja stará pečí, že nemám ho větší, že furt jen vedu řeči a potom jdu spat. Já říkám, moja drahá, láska není rychlo drahá a ví, jak hra je drahá a stejně tě mám rád. To umí každý debil, aby ESO trupu přebyl, ale na ESO dvojku to jede prvé kola. Letecké plání, výšice se prohání, dejte si pozor na ní, páni končele. Smetla už jinčí obrys papíru či hobry, a jak byl každý dobrý a šel do prvního.

Vešel jsem do bufetu, dal si štamprli fernetu a vepřovou kotletu. Co za 100 korun chcete? Ne, žili jsem zved vidličku, tak přišel student v tričku, podrazil mi židličku.

Doma jsem řekl I'm sorry, vzal spacák a pohory a jel na Kavčí hory s kytarou. Lidí tam byl chuml, každý druhý měl vuml a mezi nima ruml s Che Guevarou. To umí každý den, aby

Komerční banky, kde si stály ruské tanky, jsou dnes plátěné stánky a fronty veliké. Za poctivé české kačky od vietnamské prodavačky, samé originál značky velikosti.

0: Divadlo Noc.
1: No, buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necítím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
1: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
1: Je jako, že bolej, aha, takhle,
2: jo,
1: no
2: jo.
1: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
2: V poradní kance.
1: Poradní kance a jiná na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přece to v rozvodovodu.
2: Vy jste v rozvodu?
1: V rozvodovodu vím,
2: no tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, je jako od postele.
1: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanape, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No s manželčiny, to víte z mý, ne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo, no jo, no jo.
1: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung ce cheng, ping xiong tai.
2: No jo, no jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to je, no to to jo, nevím, to víte, a čínský. Víte, já čínsky neumím, že jo? To
2: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No,
1: co jiného by to mělo být, že jo?
2: No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
2: no,
1: že jo?
2: No,
1: ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím,
1: víte.
2: No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně, jo.
2: To mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
2: no, jo,
1: taky.
2: No, já nevím, ale...
1: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo,
2: lidi,
1: prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Děte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně, to by tak ještě scházelo.

0: Tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte? Vášnivě jsem políbil.
2: No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
0: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
2: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
0: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
2: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
0: A na co si stěžuje?
2: Furt si na něco stěžuje.
0: Děte?
2: Pořád.
0: A na co například?
2: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
0: Děte?
2: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
0: Dívejte se, pane Carbov, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Na Jory, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
0: Prosím vás, 10 Hennessy?
1: No, na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
0: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
2: Ale chce na mě pořád jen peníze.
0: Peníze?
2: Peníze, peníze, nic než peníze.
0: Děte.
2: Může peněz na mě chce pořád.
0: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
2: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
0: Dívejte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
0: Vaše paní... Po hospoda?
1: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
0: Děte.
2: No jo.
0: No kdo by to řekl? A ona tolik pije nebo co?
2: Ale ne, ona mě hledá.
0: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
0: Já?
2: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ještě, že já vám takovýho, vůbec něco takovýhohle vyprávím, já půjdu radši domů, než se rozčilím.
0: Ale no tak,
2: já vám to
0: pane
2: vůbec Carbo, vyprávím.
0: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
1: No, ne? Tak co má já, udělal jsem mě a má je, tak co, no.
0: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
0: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.

je 1 hodina. Vítám vás u nočních zpráv Čet rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. O čem se dnes mluví? Prezident Pavel se dostává do sporu s vládou kvůli vetu zákona o diplomatech. Polsko s Amerikou jednají o nové vojenské základně a jihoafrická policie pátrá po vrahovi žen. V jezeře Most policisté ve čtvrtek vytáhli z vody lidské tělo. Nevylučují, že jde o 19-letého mladíka, po kterém tam pátrali od srpnové bouřky. Totožnost nalezeného potvrdí až genetická expertiza. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně novelu, která mu bere pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vládní koalice počítá s tím, že veto přehlasuje a zákon by tak měl platit od 1. listopadu. Ústavní právník Ondřej Preuss upozorňuje, že jde podle základního zákona o protiústavní zásah do pravomocí hlavy státu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že jedná o zřízení vojenské základny Spojených států v Polsku. Ocenil přitom úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého, který o posílení přítomnosti spojenců NATO na východním křídle usiluje od ruského pádu na Ukrajinu. Polsko dlouhodobě volá po větší vojenské podpoře kvůli obavám z Ruska. Jihoafrická policie vyšetřuje záhadnou sérii úmrtí žen ve čtvrti Ekurhuleni nedaleko Johannesburgu. Od poloviny července tam bylo nalezeno už 9 těl, policisté ale zatím nepotvrdili, zda spolu případy souvisejí, ani zda za nimi stojí sériový vrah. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku schválili smlouvu s investorem na stavbu haly pro firmu Amazon. Původně plánované 4 průmyslové objekty nahradí 1 menší stavba na poloviční ploše. Místní obyvatelé se přesto obávají hlavně nárůstu dopravy v okolí. A teď sport. Fotbalisté Plzně dnes večer nastoupili v evropské lize proti belgickému týmu Union Saint-Gilloise, se kterým prohrávali. Šlo o úvodní zápas z 8 kol hlavní fáze soutěže a radiožurnál Sport ho vysílal v přímém přenosu. A na závěr něco ze světa sportu budoucnosti. Olympijské závody veslařů a kanoistů se v roce 2032 uskuteční na australské řece Fitzroy, kde žije zhruba 500 mořských krokodýlů. Světové federace vodních sportů už schválily technické parametry trati a sportovci si slibují, že díky nečekané společnosti pojedou rychleji než kdy dřív. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik noční počasí. Bucifal vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

lidi rád, že člověkem se stal. Synku můj, tak listuj v Bibli dnes tenhle příběh,

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Lajbo, já už vás neviděl.
2: Teď já vás taky ne.
1: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových... No co říkám, to je díl už, to je, že jo, co?
2: To já nevím, od kdy vymyslíte?
1: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
2: Od tenkrát?
1: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
2: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
1: Depak to je díl už.
2: Jo.
1: Jo, to už je díl.
2: No, vidíte, to už... Já už vím, kdy to bylo.
1: No.
2: Já vám to připomenu.
1: No.

0: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
1: Jo, taky dvojčata?
0: No, to
1: vlastně víno, co to
0: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
1: Prosím vás, a trefilo vás něco?
0: Oženil jsem se.
1: Jo, tak to jste teď už ženatý, ne?
0: Když jsem se oženil...
1: No jo, to je pravda, no.
0: Ale manželka čeká dítě.
1: Jo, a máte na někoho podezření?
0: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
1: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
0: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
1: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
0: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
1: A jo, hezká, no, no. Ty tady to s tím závojem, ne?
0: Samozřejmě, co? Já jsem přece... To vedle tady.
1: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
0: Taky jak já bych v závoji vypadal.
1: No jo, no to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
0: Neříkejte.
1: Jo, nějaký Anče Julčový.
0: Anče, ale to je ona.
1: Jo.
0: Za svobodná Anča Julčová.
1: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
0: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
1: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
0: A komu zase, komu?
1: No, Anče Julčový.
0: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
1: Že jo, no jo, to se hned pozná. Máš nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
0: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
1: Ano.
0: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
1: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná?
0: No, teď jsem si ji vzal.
1: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
0: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
1: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
0: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
1: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
0: Proč by jí neměla zůstat? No. Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že bys ty sám sobě si nebyl podobný.
1: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
0: To je snad jedno od kdy, ne?
1: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
0: Tak jinak, pane Essens, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
1: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spad jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
0: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
1: No jo, tak to taky, jo. No,
0: já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
1: Jo.
0: Docela malej.
1: A
0: vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
1: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
0: Plešatý, no? Ale ne tak, takhle.
1: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
0: A kde jinde?
1: No jo, pravda, mojí, ty prdelky a tak to se nedá, že jo, samozřejmě.
0: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
1: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
0: Takže to konečně chápete.
1: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
0: Pro pána krále, jaký jedno zás?
1: Tady to leví, bych řekl.
0: Ale co? Přece obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
1: No ne, obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
0: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
1: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
0: No podobnější si není právě žádný.
1: Jste zrovna říkal, že jsou podobní obě?
0: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
1: jo,
0: že?
1: Takhle jako, já rozumím už, co
0: je
1: myslíte.
0: To jasné.
1: No já už myslím.
0: No, já už jsem se lek, že jak si...
1: Ne, já rozumím, jako že obě dvě, že si jsou podobní,
0: no,
1: jedno,
0: přesně,
1: já rozumím,
0: tak,
1: no, to no. Já jsem si...
0: Je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se,
1: ne.
0: Trochu spěchám.
1: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
0: No, ty jsou si ale podobný, víte?
1: No jo, jsou úžasní. Tak nashledanou. Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane.

jsou 2 hodiny. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají noční zprávy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Politici se přou o smysl navyšování výdajů na obranu, ústavní právník varuje před omezením pravomocí prezidenta a Donald Trump chválí Polsko za pokrok směrem k nové americké vojenské základně. Česko se má do příštího roku dostat na 2% hrubého domácího produktu určená na obranu, podobně jako ostatní země Evropské unie, jejichž výdaje na armádu za posledních 5 let vzrostly o zhruba 80%. Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten ale varuje, že pouhé utrácení peněz kvůli splnění závazku nedává smysl. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová mu naopak vyčítá, že hnutí SPD by podle ní na resortu obrany takové tempo nezvládlo. Americký prezident Donald Trump odmítá regulovat umělou inteligenci a podle amerikanisty Tomáše Kovani zatím stojí hlavně jeho vlastní finanční zájmy spojené s investicemi do technologických firem. Kovaně upozorňuje, že Trump vlastní akcie společnosti, které sám povolil vývoz technologií do Číny, což představuje jasný střet zájmů. Nedůvěru k umělé inteligenci přitom podle něj sdílejí jak republikáni, tak demokraté. Americký prezident Donald Trump oznámil, že bylo dosaženo pokroku směrem ke zřízení americké vojenské základny v Polsku. Ocenil přitom úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého. Polsko dlouhodobě usiluje o silnější přítomnost spojenců z NATO na svém území, zejména od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Jihoafrická policie vyšetřuje sérii úmrtí žen v oblasti východně od Johannesburgu, kde od poloviny července našli už 9 těl. Zatím není jasné, zda případy spolu souvisejí a policie nepotvrdila teorii o sériovém vrahovi. Vyšetřování podle úřadů dál pokračuje. Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně novelu, která by mu odebrala pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí Česka při mezinárodních organizacích. Ústavní právník Ondřej